0: každý šestý Plzeňan. Náměstek primátora Aleš Tolár proto chce systém ještě rozšiřovat.
1: My jsme čekali 1500 výpůjček denně, no a reálně 2,5 až 3000, takže je to dvakrát víc používané, než byla očekávka. To způsobuje problém toho, že ty kola jsou vypučené a stanoviště jsou prázdní. No ale já říkám, co je jako správně, jestli plní stanoviště a nebo v terénu.
0: Dopravní podniky musely zatím vyměnit 30 fatálně poškozených kol. Celkem plzeňská elektrokola najela zhruba 1 000 000 kilometrů. V ulicích jich je zhruba 300. Od září má přibýt ještě dalších 100 elektrokol. Spolek Lázně Kyselka připravuje projekt kompletní opravy zdevastovaného areálu. Rychlost chátrání historických objektů je totiž vyšší než probíhající dílčí rekonstrukce. Ty zatím financoval především Karlovarský kraj.
2: Peníze by mohly přijít z programu Spravedlivá transformace, tedy od Evropské unie za útlum těžby uhlí. Záleží ovšem, jestli obecně prospěšná společnost, která areál dlouhé roky opravuje, připraví kvalitní projekt. Termín podzim letošního roku. Do Kyselky zatím přišly desítky milionů. Rekonstrukcí tak prošly například Jindřichův dvůr nebo Matonyho vila. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Ukrajina se chystá na další rozhovory se zástupci amerického prezidenta Trumpa. V prohlášení vysílaném televizí to v neděli podle agentury Reuters oznámil ukrajinský prezident Zelensky. Další podrobnosti by měly být známé v pondělí. Americká diplomatická iniciativa zaměřená na ukončení ruské agrese proti Ukrajině přitom ustrnula poté, co Spojené státy a Izrael koncem února zahájili společné údery proti Iránu. 4 zápasy 6. kola pokračovala v neděli nejvyšší fotbalová soutěž. Liberec porazil v dlouhé přesilovce Hradec Králové 2-0, Plzeň překvapivě jen remizovala se Slováckem 1-1, Jablonec prohrál na hřišti Teplic 0-2 a ve večerním šlágru nedělního programu podlehla Sparta Slávii v pražském derby 0-3. V pondělí bude zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne má ale oblačnosti ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
2: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

I takhle hraje Český impuls. Studánko stříbrná, ty jsi tam. A kde jsem jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Petr Pavel zatím s opětovnou kandidaturou váhá. Prezident se ještě nerozhodl, zda se bude podruhé ucházet o post hlavy státu. Odmítá proto, že by vedl předvolební kampaň za své znovuzvolení, jak o něm uvedli někteří představitelé vlády. Pavel to řekl v předtočeném rozhovoru pro CNN Prima News, který televize odvysílala v neděli. Hlava státu zdůraznila, že kampaň by vedla až poté, co svou kandidaturu ohlásí. Své rozhodnutí chce prezident oznámit v polovině příštího roku. O památky zdarma byl obrovský zájem. Státní hrady a zámky se o poslední prázdninové neděli otevřely zájemcům bezplatně. Návštěvníci se ale museli předem registrovat. V obležení lidí byl například hrad Bouzov na Olomoucku. Bezplatnou prohlídku tam absolvovalo bezmála 2400 lidí. Ve srovnání s běžnou nedělí je to zhruba dvojnásobek. Bouzovská kastelánka Zuzana Šulcová říká, že někteří návštěvníci neměli zaregistrovanou vstupenku a dovnitř se tak nepodívali.
1: Třeba, kteří náhodně projížděli kolem, takže nezaregistrovali v médiích, že něco takového bylo vyhlášeno. A nebo jsou to lidé, kteří jako si nevšimli toho upozornění a přijeli i takto. Bohužel na místě nejde, protože tím, jak je to zarezervováno, tak my víme, až když ti lidé vstupují, že nám všichni nepřišli.
0: Další bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo Ministerstvo kultury na neděli 27. září. Šumava i sousední Bavorský les bojují s odpadky. V okolí hory Luzný v blízkosti hranice našli strážci Národního parku bezmála 200 papírových kapesníků. Z lesů pravidelně odnášejí plné tašky nepořádku.
2: Na stezce nazvané Schodiště do nebe strážce se sbíral přes 130 papírových kapesníků. Cestou zpátky po zimní stezce jich přibylo dalších 60. Rozkládají se až 5 let. V lesích v Bavorsku i Česku se povalují také sáčky na psí exkrementy, nedopalky cigaret, plechovky a různé plastové odpadky. Extrémně nebezpečné jsou skleněné lahve, které při horku a dlouhodobém suchu mohou fungovat jako lupa. Strážci parků apelují na turisty, aby se k přírodě chovali s větší úctou. Klára Fajstová, Radio Impuls, Šumava.
0: Norsko stále truchlí nad úmrtím krále Haralda V. Panovník zemřel v pátek po vleklých zdravotních problémech ve věku 89 let. I během neděle lidé proudili na palácové náměstí v Oslu, aby tam položili květiny a vzkazy. Po celé zemi se také konaly bohoslužby za zesnulého krále. V kostele v Askeru, nedaleko královského zámku Skaugum, se smuteční mše zúčastnili členové rodiny v čele s novým králem Hákonem VIII. Samotný pohřeb krále Haralda proběhne 9. září. Fotbalisté Slávie mají velký důvod k radosti. Sešívaní vyhráli v rámci 6. ligového kola pražské derby na Spartě 3-0 a bez porážky vedou neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Letenští jsou 7. a ztrácejí na městského rivala 5 bodů. V dalších nedělních zápasech 6. kola zvítězil Liberec nad Hradcem Králové 2-0. Plzeň překvapivě jen remizovala se Slováckem 1-1 a Jablonec prohrál na hřišti Teplic 0-2. V pondělí bude zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne má ale oblačnosti ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Jenom několik takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Češi jsou ohledně chování prezidenta k vládě shovívaví. Vystupování Petra Pavla vůči kabinetu v posledních měsících považuje 47% lidí za přiměřené. Pro 34% občanů byla hlava státu příliš aktivní. Naopak podle 12% lidí měl být prezident výraznější. Ukázal to průzkum agentury Kantar pro Českou televizi. Vztahy mezi vládou a Pavlem se vyostřily poté, co prezident odmítl jmenovat poslance motoristů Filipa Turka ministrem. Neshody pak prohloubil spor o vedení české delegace na summitu NATO v Ankaře, kam nakonec jeli prezident i premiér a sporem o kompetence se zabývá ústavní soud. Sdílená elektrokola v Plzni hlásí úspěch. Za půl roku fungování tamní služby Pilsen Bike s nimi pravidelně jezdí 32 tisíc lidí. Na elektrokola tak sedá každý šestý Plzeňan. Náměstek primátora Aleš Tolár proto chce systém ještě rozšiřovat.
1: My jsme čekali 1500 výpůjček denně, no a reálně 2,5 až 3 tisíce, takže je to dvakrát víc používané, než byla očekávka. To způsobuje problém toho, že ty kola jsou vypučené a stanoviště jsou prázdní. No ale já říkám, co je jako správně, jestli plní stanoviště anebo v terénu.
0: Dopravní podniky museli zatím vyměnit 30 fatálně poškozených kol. Celkem plzeňská elektrokola najela zhruba 1 000 000 kilometrů. V ulicích jich je zhruba 300. Od září má přibýt ještě dalších 100 elektrokol. Spolek Lázně Kyselka připravuje projekt kompletní opravy zdevastovaného areálu. Rychlost chátrání historických objektů je totiž vyšší než probíhající dílčí rekonstrukce. Ty zatím financoval především Karlovarský kraj.
2: Peníze by mohly přijít z programu Spravedlivá transformace, tedy od Evropské unie za útlum těžby uhlí. Záleží ovšem, jestli obecně prospěšná společnost, která areál dlouhé roky opravuje, připraví kvalitní projekt. Termín podzim letošního roku. Do Kyselky zatím přišly desítky milionů. Rekonstrukcí tak prošly například Jindřichův dvůr nebo Matonyho vila. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Ukrajina se chystá na další rozhovory se zástupci amerického prezidenta Trumpa. V prohlášení vysílaném televizí to v neděli podle agentury Reuters oznámil ukrajinský prezident Zelensky. Další podrobnosti by měly být známé v pondělí. Americká diplomatická iniciativa zaměřená na ukončení ruské agrese proti Ukrajině přitom ustrnula poté, co Spojené státy a Izrael koncem února zahájili společné údery proti Iránu. 4 zápasy 6. kola pokračovala v neděli nejvyšší fotbalová soutěž. Liberec porazil v dlouhé přesilovce Hradec Králové 2-0, Plzeň překvapivě jen remizovala se Slováckem 1-1, Jablonec prohrál na hřišti Teplic 0-2 a ve večerním šlágru nedělního programu podlehla Sparta Slávii v pražském derby 0-3. V pondělí bude zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, během odpoledne má ale oblačnosti ubývat až na polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí. Už nechte dalších průtahů.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Víte ono, holky, když klub se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřeu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačino jí vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banána se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku a dělezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dál. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posilávám šeky, ale si dej mase masly. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný.

0: Petr Pavel zatím s opětovnou kandidaturou váhá. Prezident se ještě nerozhodl, zda se bude podruhé ucházet o post hlavy státu. Odmítá proto, že by vedl předvolební kampaň za své znovuzvolení, jak o něm uvedli někteří představitelé vlády. Pavel to řekl v předtočeném rozhovoru pro CNN Prima News, který televize odvysílala v neděli. Hlava státu zdůraznila, že kampaň by vedla až poté, co svou kandidaturu ohlásí. Své rozhodnutí chce prezident oznámit v polovině příštího roku. O památky zdarma byl obrovský zájem. Státní hrady a zámky se o poslední prázdninové neděli otevřely zájemcům bezplatně. Návštěvníci se ale museli předem registrovat. V obležení lidí byl například hrad Bouzov na Olomoucku. Bezplatnou prohlídku tam absolvovalo bezmála 2400 lidí. Ve srovnání s běžnou nedělí je to zhruba dvojnásobek. Bouzovská kastelánka Zuzana Šulcová říká, že někteří návštěvníci neměli zaregistrovanou vstupenku a dovnitř se tak nepodívali.
1: Třeba, kteří náhodně projížděli kolem, takže nezaregistrovali v médiích, že něco takového bylo vyhlášeno. A nebo jsou to lidé, kteří jako si nevšimli toho upozornění a přijeli i takto. Bohužel na místě nejde, protože tím, jak je to zarezervováno, tak my víme, až když ti lidé vstupují, že nám všichni nepřišli.
0: Další bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo Ministerstvo kultury na neděli 27. září. Šumava i sousední Bavorský les bojují s odpadky. V okolí hory Luzný v blízkosti hranice našli strážci Národního parku bezmála 200 papírových kapesníků. Z lesů pravidelně odnášejí plné tašky nepořádku.
2: Na stezce nazvané Schodiště do nebe strážce se sbíral přes 130 papírových kapesníků. Cestou zpátky po zimní stezce jich přibylo dalších 60. Rozkládají se až 5 let. V lesích v Bavorsku i Česku se povalují také sáčky na psí exkrementy, nedopalky cigaret, plechovky a různé plastové odpadky. Extrémně nebezpečné jsou skleněné lahve, které při horku a dlouhodobém suchu mohou fungovat jako lupa. Strážci parků apelují na turisty, aby se k přírodě chovali s větší úctou. Klára Fajstová, Radio Impuls, Šumava.
0: Norsko stále truchlí nad úmrtím krále Haralda V. Panovník zemřel v pátek po vleklých zdravotních problémech ve věku 89 let. I během neděle lidé proudili na palácové náměstí v Oslu, aby tam položili květiny a vzkazy. Po celé zemi se také konaly bohoslužby za zesnulého krále. V kostele v Askeru, nedaleko královského zámku Skaugum, se smuteční mše zúčastnili členové rodiny v čele s novým králem Hákonem VIII. Samotný pohřeb krále Haralda proběhne 9. září. Fotbalisté Slávie mají velký důvod k radosti. Sešívaní vyhráli v rámci 6. ligového kola pražské derby na Spartě 3-0 a bez porážky vedou neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Letenští jsou 7. a ztrácejí na městského rivala 5 bodů. V dalších nedělních zápasech 6. kola zvítězil Liberec nad Hradcem Králové 2-0. Plzeň překvapivě jen remizovala se Slováckem 1-1 a Jablonec prohrál na hřišti Teplic 0-2. V pondělí bude zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne má ale oblačnosti ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když obchodník má v erbu král. Tak trosečník má s prken práv. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Češi jsou ohledně chování prezidenta k vládě shovívaví. Vystupování Petra Pavla vůči kabinetu v posledních měsících považuje 47% lidí za přiměřené. Pro 34% občanů byla hlava státu příliš aktivní. Naopak podle 12% lidí měl být prezident výraznější. Ukázal to průzkum agentury Kantar pro Českou televizi. Vztahy mezi vládou a Pavlem se vyostřily poté, co prezident odmítl jmenovat poslance motoristů Filipa Turka ministrem. Neschody pak prohloubil spor o vedení české delegace na summitu NATO v Ankaře, kam nakonec jeli prezident i premiér a sporem o kompetence se zabývá ústavní soud. Sdílená elektrokola v Plzni hlásí úspěch. Za půl roku fungování tamní služby Pilsen Bike s nimi pravidelně jezdí 32 tisíc lidí. Na elektrokola tak se dá každý šestý Plzeňan. Náměstek primátora Aleš Tolár proto chce systém ještě rozšiřovat.
2: My jsme čekali 1500 výpůjček denně, no a reálně 2500 až 3000, takže je to dvakrát víc používané, než byla očekávka. To způsobuje problém toho, že ty kola jsou vypučený a stanoviště jsou prázdní. No ale já říkám, co je jako správně, jestli plní stanoviště anebo v terénu.
1: Dopravní podniky musely zatím vyměnit 30 fatálně poškozených kol. Celkem plzeňská elektrokola najela zhruba 1 000 000 kilometrů, v ulicích jich je zhruba 300, od září má přibýt ještě dalších 100 elektrokol. Spolek Lázně Kyselka připravuje projekt kompletní opravy zdevastovaného areálu. Rychlost chátrání historických objektů je totiž vyšší než probíhající dílčí rekonstrukce. Ty zatím financoval především Karlovarský kraj.
3: Peníze by mohly přijít z programu Spravedlivá transformace, tedy od Evropské unie za útlum těžby uhlí. Záleží ovšem, jestli obecně prospěšná společnost, která areál dlouhé roky opravuje, připraví kvalitní projekt. Termín podzim letošního roku. Do Kyselky zatím přišly desítky milionů. Rekonstrukcí tak prošly například Jindřichův dvůr nebo Matonyho vila. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Ukrajina se chystá na další rozhovory se zástupci amerického prezidenta Trumpa. V prohlášení vysílaném televizí to v neděli podle agentury Reuters oznámil ukrajinský prezident Zelensky. Další podrobnosti by měly být známé v pondělí. Americká diplomatická iniciativa zaměřená na ukončení ruské agrese proti Ukrajině přitom ustrnula poté, co Spojené státy a Izrael koncem února zahájili společné údery proti Iránu. 4 zápasy 6. kola pokračovala v neděli nejvyšší fotbalová soutěž. Liberec porazil v dlouhé přesilovce Hradec Králové 2-0, Plzeň překvapivě jen remizovala se Slováckem 1-1, Jablonec prohrál na hřišti Teplic 0-2 a ve večerním šlágru nedělního programu podlehla Sparta Slávii v pražském derby 0-3. V pondělí bude zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne má ale oblačnosti ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. Zdraví vás Adam Kořica, společně startujeme nový týden. 31. srpen, pondělní ráno, přeji pohodové vstávání a teď už skupina Turbo, písnička Chtěl jsem mít.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

Kráčel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté, za malou chvíli si pondělní ráno zpříjemníme naším letním kinem. Ivon Přenosilová, skupina Olympic, písnička Měsíc, která zazněla ve filmu Rebelové.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Jak poznat švédský Stockholm levně? Jirka Kolbaba se s námi podělí o své triky, a to o půl druhé. Jiřina Bohdalová ukáže, jak nic neodpouštět, a to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. 16 hodin a 15 minut. Co má společného nahrávka Lékořice Václava Neckáře s duetem Deny Krásný Jany Petru a Karla Gota? Tak to si řekneme v naší první ranní pondělní hudební dvojici, a to po půl sedmé. Teď už letní kino, rádio Český Impuls, Ivon Přenosilová společně se skupinou Olympic.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Petr Kotwald v písničce Můj čas neviděl hitový potenciál. Proč to nám řekne ve středu v 11:30, a to v hudebním kalendáři? Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Kdo se neploužil na diskotéce v 80. letech na tuhle písničku, tak ten snad ani nemohl být zamilovaný.
3: Je to poprvé, já nesvídám sám.
2: Autor hudby a frontman skupiny Katapult v hudebním kalendáři zavzpomíná na spolupráci s textařem Ladislavem Vostárkem. No a Olda Říha také poví, co má Kropič ulic společného s tvorbou Kaťáků. Hudební kalendář startuje ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké pondělní ráno, 31. srpen, po půl sedmé. Petra Janů, také Josef Zíma společně s Karlem Štědrým. Zešlo nejdřív skladba Disco příběh Michala Davida. Teď už ale rychlý přehled zpráv, předávám slovo do naší redakce.
1: Krásné ráno vám přeje Tomáš Kabát. 10 lidí se zranilo při požáru v třetím patře ubytovny v Šumperku. Pražští radní dnes projednají pojmenování stanic budované linky metra trasy D. Počet obětí nehody trajektu u Kypru vzrostl na 8. Ukrajina se připravuje na další rozhovory se zástupci amerického prezidenta Donalda Trumpa. A ve včerejších zápasech první fotbalové ligy Liberec zvítězil nad Hradcem Králové 2-0, Plzeň remizovala se Slováckem 1-1, Jablonec podlehl Teplicím 0-2 a Sparta v derby se Slavií padla 0-3. Počasí na závěr. Dnes bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Pozor, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Hezké ráno přeje Tomáš Kabát.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, pondělní ráno, s datem 31. srpna si teď zpříjemníme, vylepšíme naší první ranní hudební dvojicí a ta nabízí Václava Neckáře a jeho Lékořici a pak nás také nemine duet Den je krásný Jany Petrů a Karla Gotta. Jedná se prosím vás o písničky, ke kterým napsal slova pan Vratislav Blažek a ten by dnes oslavil 101. narozeniny. My na pana Blažka zazpomínáme a to právě teď. Já vám přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Láska.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělí 31. srpen, přeji hezké ráno do 7. do zpráv celou, za malou chvíli písnička Polibek, zpívat budou Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek. Opět mě zajímá, jaké počasí máte teď na začátku nového týdne, do jakého rána jste se probudili, číslo k nám je 734-787-981, můžete poslat zprávu na náš WhatsApp a nebo napište klasickou SMSku, já se těším na naši spolupráci.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
3: Dobré ráno, za redakci zpravodajství přeje Tomáš Kabát. 10 lidí se zranilo při požáru ubytovny v Šumperku. 4 lidé se nadýchali kouře. 2 osoby záchranáři transportovali do nemocnice v kritickém stavu. Lékaři je napojili na umělou plicní ventilaci. Hasiči ze zakouřené budovy pomocí žebříků evakuovali do bezpečí 20 lidí. Motorkáři řádili v sobotu večer v centru Prahy. Skupina asi 70 jezdců se na mašinách proháněla i v bezprostřední blízkosti krajského ředitelství pražské policie. Motorkáři v některých úsecích svištěli po tramvajovém pásu. Problém neměli ani s jízdou v protisměru a po zadním kole. Někteří měli ohnuté registrační značky tak, aby nebyly čitelné na kamerách. Policisté jich podle serveru novinky.cz asi 15 zkontrolovali. Jeden z nich se pokusil ujet. Zastavit se ho podařilo až pod hrozbou použití střelné zbraně. Některá jednání bude policie řešit jako přestupky. Trajekt s 267 lidmi na palubě u Kypru se už zcela potopil. Nehoda si vyžádala nejméně 8 obětí. Podle kyperské agentury TAK se aktuálně pohřešuje 17 lidí. Soukromý trajekt vyplul ze severokyperského přístavu Kyrenia a z neznámého důvodu do něj okamžitě začala téct voda. Plavidlo mířilo do Turecka. Severokyperský premiér oznámil zatčení kapitána plavidla a 7 členů jeho posádky.
4: Sport.
3: Slavia vyloupila Spartu. Sešívaní vyhráli ve velkém derby na pražské Letné 3-0. Ve šlágru 6. kola první fotbalové ligy se trefil Novak, Šturm a Ajaosi. Svěřenci Jindřicha Trpišovského tak bez porážky vedou neúplnou tabulku. Sparta je 7. a na městského rivala ztrácí 5 bodů. Brankář Slavie Jakub Markovič po vítězství zářil štěstím.
5: Ještě to musím střebat, mám v sobě hroznou euforii, mám radost, že jsme to zvládli. Za 3 body zvládli jsme to s čistým kontem a myslím si, že pro nás to byl hrozně důležitý zápas, takže když se na to podívám zpětně, tak určitě jsme za to rádi, že to takhle dopadlo.
3: V dalších včerejších zápasech remizovala Plzeň se Slováckem 1-1, Liberec porazil Hradec Králové 2-0 a stejným poměrem zvítězili Teplice nad Jabloncem. Na závěr relace ještě přidám přehled počasí. Dneska bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia. Krásné ráno přeje Tomáš Kabát.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 2 minuty po 7 hodině, hlásí se Adam Kořica, přeji hezké pondělní ráno, 31. srpen, máme tady poslední prázdninový den a o tom bude ranní téma, co jste během prázdnin stihli, co jste nestihli, co byste si ještě rádi stihli zažít, kdyby se prázdniny prodloužily. Více už za malou chvíli, teď muzika let 60. až 80. Dalibor Janda, písnička Hráli jsme kličkovanou.

0: Za 3 minuty, 7:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké pondělní ráno, 31. srpen. Za malou chvíli duet v tom z filmu Jak básníkům chutná život. Krásné ráno přeje z Nímnice pan Zbyněk, který hlásí jasno a 16 stupňů. Pozdravy posíláme na zpátek a připomínám, že na čísle 734-787-981 sbírám vaše další zprávy ohledně počasí.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Vladimír Mišík a písnička Stříhali do hola malého chlapečka. Toto spojení nabídne naše první ranní pondělní impulzovic Krabička. Více uslyšíme po 7:30. Kolega Saša Hemala chystá své televizní tipy, nabídne je o 12:30. V rámci ranního tématu se zaměřujeme na dnešní poslední prázdninový den a vzpomínáme na léto a hlavně mě zajímá, jestli vám ještě něco chybí, co jste nestihli, co byste udělali, kdybyste si mohli prázdniny prodloužit. 604-111-211, to je číslo k nám, první vaše reakce, komentáře. Zhruba za takových 5-6 minut máme za 2 minuty 7:45. A teď už Iveta Bartošová, Karel Černoch, startuje letní kino rádia Český impuls.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Pondělí 31. srpen, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 7:30 do rychlého přehledu zpráv, ranní téma a pak také muzika let 60. až 80. Máme tu poslední prázdninový den a tak v dnešním ranním tématu ještě jednou zaspomínáme společně na léto a hlavně zjistíme, co vám v něm ještě chybí. Kdybyste si mohli prázdniny o pár dní prodloužit, co byste ještě podnikli, co jste během českých prázdnin všechno stihli a na co vzpomínáte nejraději, s kým jste letos o prázdninách strávili nejvíc času, kam byste vyrazili, kdyby vám zítra začaly další prázdniny a už máte naplánovaný nějaký další výlet nebo dovolenou?
1: Ahoj, tak prázdniny jsme neměli, ale prázdniny si prodlužujeme. 3. odlítáme na Kap Verdy na zaslouženou dovolenou, takže ještě máme 14 dní navíc.
0: Šťastnou cestu, užijte si to, hlavně si odpočiňte a mě zajímá i nadále, kdybyste si mohli prázdniny o pár dní prodloužit, co byste ještě podnikli, co jste případně nestihli, co máte dál v plánu. 604-111-211, to je číslo k nám. A teď už muzika let 60. až 80. Hezké ráno.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
3: Toyota letos představí.

0: Pěkné ráno, za redakci přeje Tomáš Kabát. Kolem 120 dobrovolníků bezúspěšně pátralo po 19-letém mladíkovi, který se ztratil počátkem srpna při bouřce na jezeře Most. Vrchní soud se začne zabývat odvoláním Naďové v kauze Čapí hnízdo. Počet lidí se spořením na penzi v pololetí klesl o 15 tisíc na 3 miliony 900 tisíc. Počet obětí ničivé povodně v Nepálu vzrostl na nejméně 788 lidí. A Jiří Lehečka a Karolina Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Ještě krátce o počasí, dneska bude zataženo s deštěm nebo přehánkami, lokálně i bouřkami, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Hezký den přeje Tomáš Kabát.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: Za 7 minut, 3/4 na 8, přeji hezké ráno, pondělí 31. srpen, na řadě naše Impulzovice Krabička. Máme v ní Vladimíra Mišíka, písničku Stříhali do hola malého chlapečka. O co v téhleté skladbě jde, kromě zpěvu, tak to nám teď přiblíží zpěvačka Helena Vondráčková. Máme za 6 minut, 3/4 na 8.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic Krabičky.
2: Co dělal Vladimír Mišík, bylo vždycky trochu stranou toho, co jsem dělala já. On byl duší rocker a já zase chtěla být ze všeho nejvíc swingová zpěvačka. Ale to vůbec neznamená, že se mi jeho písničky nelíbily, naopak. Stříhali do hola malého chlapečka natočil v roce 1976 a kromě Mišíkova zaujatého projevu jsem už tehdy obdivovala text, tedy vlastně báseň Josefa Kainara. Musí to být radost něco takového zpívat. Ale tady vlastně nejde o zpěv, ale o to, že se něco takového musí na pódiu hluboce prožívat.
3: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmíněli.

0: Dobré ráno, pondělí 31. srpen, do zpráv celou naše ranní téma a pak také muzika let 60. až 80. Blíží se 8. hodina, pondělí 31. srpen, máme tady poslední prázdninový den a mě zajímá, kdybyste si mohli prázdniny o pár dní prodloužit, co byste ještě podnikli, co jste během prázdnin všechno stihli a na co vzpomínáte nejraději, s kým jste letos o prázdninách strávili nejvíc času, kam byste vyrazili, kdyby vám zítra začaly další prázdniny a už máte naplánovaný nějaký další výlet nebo dovolený.
1: Poslední prázdninový den bych udělala to, že bych si vlastně všechno zakázala a se svým partnerem bychom museli odpočívat a strávili bychom jeden jediný pyžamový den. To by byla nádhera, nic bychom nemuseli.
0: V ranním tématu ještě jednou vzpomínáme dnes na léto a hlavně zjišťujeme, co vám v něm ještě chybí, co byste udělali, kdybyste si mohli prázdniny prodloužit. 604-111-211 to je číslo k nám a teď už hrajeme muziku let 60. až 80.
2: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Za mikrofon usedá a pěkné dopoledne přeje Tomáš Kabát. Češi berou útokem polské benzínky, zatímco v tuzemsku vláda rozhodla ukončit regulaci cen pohonných hmot. V Polsku od 17. srpna snížili ceny paliv. Na vybrané dočasně srazili daň z 23 na 8%. Řidičům se tak vyplatí tankovat v Polsku benzín, naftu i LPG. Na litru paliva ušetří podle deníku Právo i 6 korun. Opatření trvá zatím do dnešního dne. Není vyloučené, že ho polská vláda ještě prodlouží. 120 dobrovolníků pátralo po pohřešovaném mladíkovi z jezera Most. Najít se ho stále nepodařilo. Počátkem srpna se místem prohnala silná bouřka, když skupinka 6 lidí plula na paddleboardech. 4 se podařilo zachránit. Tělo prvního pohřešovaného našli policisté hned následující večer. Po druhém marně pátrali. Zatím podle mosteckého policejního mluvčího prohledali zhruba 70 hektarů. To je zhruba pětina jezera. Na září policie plánuje pátrání po hladině za pomoci vycvičených služebních psů. Fotbalová Praha patří Slávii. Sešívaní Letnou vyloupili debaklem 3-0 a Spartě tak vrátili porážku z posledního vzájemného zápasu, který na konci minulé sezóny stanovila pořádění fanoušků kontumace. Velké pražské derby přímo na stadionu sledoval náš reportér Tomáš Zemánek.
2: Slavia strávila úvodní minuty na polovině soupeře, což jí vyneslo i úvodní branku Viktora Nováka. Zbylých 80 minut utkání ale otěže drželi Spartané. Jednoznačně královali počtem střel i časem stráveným na balonu, jenže bez gólu. Naopak sešívaní ti si svých šancí vážili, jako se to povede málo kdy. Dva brejky precizně proměnili Šturm s Ajaosim, kteří tak spečetili debakl 0-3. Po 6 ligových kolech je Slavia na čele ligy, Sparta se ztrátou 5 bodů spadla na příčku 7. Z Letné Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Samotnému zápasu pražských S předcházel tradiční pochod fanoušků Prahou. Při něm policie zabránila pokusu o útok. Asi 20 mužů zřejmě chtělo na Letné u metronomu na slavistické fanoušky útočit dlažebními kostkami. Policie to uvedla na síti X. Dalším dvěma střetům policie zabránila v Korunovační ulici. Jednoho muže zadržela kvůli přestupku. Policie utkání vyhodnotila jako rizikové. Pochod proto doprovázeli také těžkooděnci. Na zápas se policie připravovala několik týdnů i s ohledem na květnové derby v Edenu, při kterém stovky slavistických fanoušků vtrhly na trávník a někteří napadli spartianské hráče. A ještě jedna sportovní zpráva. Tenisté Lehečka a Plíšková zvládli postup na US Open. Jiří Lehečka prošel do druhého kola přes Španěla Kareňa. Plíšková zdolala Belgičanku Van de Winkelovou. V soutěži naopak končí Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva. Dnes bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami a lokálně i bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Hezký den přeje Tomáš Kabát.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené pondělní ráno, 31. srpen, koukám do kalendáře, svátek dnes slaví dámy s jménem Pavlína, pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a teď už Vítězslav Vávra a jeho holky z Gimplu, dobré ráno.

0: Za 4 minuty, 8:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Michal David, písnička Létající Čestmír z pohádkového seriálu Létající Čestmír čeká nás naše letní kino. Koukáme na vaše zprávy ohledně počasí, které posíláte buď to na náš WhatsApp, a nebo prostřednictvím SMS zprávy, číslo je stejné 734-787-981. Dobré ráno z Kraslic přeje paní Helča, která hlásí 10 stupňů a déšť, a také nás zdraví paní Dáša Tiše pod Řípem, která zatím déšť nehlásí, ale píše zataženo 15 stupňů. Dámy, děkuju za spolupráci, přeji hezké ráno.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Jaký jste měli víkend, zjišťujeme na Facebooku našeho rádia, který najdete na adrese www.facebook.com/Český Impuls. Zajímá nás, co jste dělali během soboty, během neděle, kde jste byli, co jste viděli, co jste zažili. A pokud jste fotili, tak značka Ideál. Fotky sbíráme pod příspěvkem v komentářích www.facebook.com/Český Impuls. Tam nás najdete. Rok 1966. Tak ten nám připomene naše další hudební dvojice, a to po 8:30. Večerní program rádia Český Impuls bude ve znamení country, folku a tramské muziky. Tyto hudební žánry si budeme pouštět po 19. hodině. Za 3 minuty, 8:45, teď už letní kino. Michal David, písnička Létající Čestmír.

0: Zdravím vás z našeho rádia, pondělí 31. srpen, blíží se 8:30, kolega Tomáš Kabát už pro nás chystá zprávy, ještě samozřejmě muzika 60. až 80. a teď ranní téma. Je tu poslední prázdninový den a my vzpomínáme na léto a hlavně zjišťujeme, co vám ještě chybí. Kdybyste si mohli prázdniny o pár dní prodloužit, co byste ještě podnikli, co jste během prázdnin všechno stihli a na co vzpomínáte nejraději, s kým jste letos o prázdninách strávili nejvíc času, kam byste vyrazili, kdyby vám zítra začaly další prázdniny a už máte naplánovaný nějaký další výlet nebo dovolenou?
1: Kdo má děti, tak ví, že prázdniny jako nemá takřka nikdy, i když jsou. My máme skoro 6letou holčičku a necelou roční dcerku, tý rostou zuby, takže ta furt pláče a tohle, takže v noci peklo. Ale doufám, že se to zlepší, protože ve středu odlítáme do Turecka na dovolenou, tak si snad trošku odpočinem a změna vzduchu nám pomůže. Čau.
0: Šťastnou cestou, užijte si prodloužené prázdniny. Co vy ostatní, kdybyste si mohli prázdniny o pár dní prodloužit, co byste podnikli? 604 111 211 číslo k nám a teď už si hrajeme.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na dek.cz.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.

0: Minuta po půl deváté, přeji hezké ráno, pondělí 31. srpen, Český impuls, rádio pro radost ze života. Tady i v Praze na Andělu se to počasí změnilo takřka během vteřiny. Vypadá to venku, jak kdyby se všichni čerti ženili, úplně zataženo, hustě prší. Já teda doufám, že až budu odcházet jako z rádia, jo, že pršet přestane, protože nemám deštník. No a to by mi asi pěkně zmokla fazona. Já koukám i na vaše zprávy ohledně počasí, které posíláte na náš WhatsApp. Zdraví nás z Neratovic paní Eva, která se vrátila z dovolené z Velkých Karlovic, tak teď už tedy z domova z Neratovic, kde je zataženo 18 stupňů. Paní Evo, doufám, že jste si užila volno, a dobré ráno ze Čínska přeje pan Jiří, který hlásí zataženo a 16 stupňů. Co vy ostatní, jak to u vás vypadá s deštěm? Prší už, neprší? Klidně můžete napsat 734-787-981, to je číslo k nám. 2 minuty po půl deváté, naproti mě už kolega Tomáš Kabát. Tomáši, hezké ráno i tobě, a ty máš pro nás nejnovější zprávy, a já ještě dodám, že po tobě duet Červenám, Iveta Bartošová, Petr Sepeši.
1: Stručný přehled aktualit z úst Tomáše Kabáta. Dobrý den. V nemocnici Bulovka pacientka utrpěla popáleniny při císařském řezu. Česká ekonomika loni rostla rychleji, než byl průměr zemí Evropské unie, zároveň se ale výrazně prohloubilo zadlužení státu. V americkém národním parku Grand Canyon pohřešují po povodni 15 lidí. Dva námořníci se také pohřešují po potopení francouzské rybářské lodi v Lamaňském průlivu u britského pobřeží. A ve včerejších zápasech první fotbalové ligy Liberec zvítězil nad Hradcem Králové 2-0, Plzeň remizovala se Slováckem 1-1, Jablonec podlehl Teplicím 0-2 a Sparta v derby se Slávií padla 0-3. Ještě rychlý pohled na oblohu. Dneska bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami, a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia. Hezký den přeje Tomáš Kabát.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 9:15, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, na řadě naše hudební dvojce a ta nás se přenese do roku 1966. Z tohoto období nabídnu Martu Kubišovou skladbu Nepiš dál a pak nás také nemine nahrávka Valdemara Matušky s názvem S Bohem lásko. Pojďme na to, stále 9:15.
1: Hudební dvojice
2: a Nep Vrána k Vráně sedá.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: Zdravím vás z našeho rádia. Pondělí 31. srpen, blíží se 9. hodina, máme tady poslední prázdninový den a v ranním tématu jsme vzpomínali na léto a hlavně jsme zjišťovali, co vám v něm ještě chybí. Mě zajímá, kdybyste si mohli prázdniny o pár dní prodloužit, co byste ještě podnikli, co jste během českých prázdnin všechno stihli a na co vzpomínáte nejraději, s kým jste letos o prázdninách strávili nejvíc času, kam byste vyrazili, kdyby vám zítra začaly další prázdniny a už máte naplánovaný nějaký další výlet nebo dovolenou?
1: Poslední prázdninový den bych udělala to, že bych si vlastně všechno zakázala a se svým partnerem bychom museli odpočívat a strávili bychom jeden jediný pyžamový den. To by byla nádhera. Nic bychom nemuseli.
2: Ahoj, tak prázdniny jsme neměli, ale prázdniny si prodlužujeme. 3. odlítáme na Kap Verdy na zaslouženou dovolenou, takže ještě máme 14 dní navíc.
0: Ano, potichu závidíme, ale přejeme šťastnou cestu. Odpočiňte si, užijte si tedy prodloužené léto a my už pokračujeme v muzice let 60. až 80. Já vám ještě stále přeji hezké ráno.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Redakce pro vás připravila další přehled dění. Vítá vás u něj Tomáš Kabát. Letošní prázdniny mají smutnou bilanci dopravních nehod, je nejhorší za posledních 5 let a to statistiky ještě nejsou definitivně uzavřené. Ke včerejšímu dni zemřelo na našich silnicích 98 lidí, to je o 13 víc než loni za stejné období. Jedním z důvodů mohla být i vedra a s tím související únava a nepozornost řidičů. Nejčastější příčinou ale byla nepřiměřená rychlost. V začátku a na konci prázdnin vyráží na silnice stovky policejních hlídek. Zvýšený dohled mají taky první dny začátky školního roku. Policie ale upozorňuje, že i přes veškerou prevenci zůstává velká část odpovědnosti na samotných řidičích. V pražské nemocnici Bulovka vzplála žena při císařském řezu. Nemocnice to potvrdila deníku N, podle kterého se událost stala 25. srpna. 24-letá žena má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle deníku zdravotníci chtěli v závěru císařského řezu ženě zastavit krvácení. Od chirurgického přístroje ale vzplál oheň v době, kdy byla pacientka potřená dezinfekcí. Vedení nemocnice bezprostředně zahájilo šetření všech okolností události. Mezi Chomutovem a Kláštercem musí cestující vlakem počítat s komplikacemi. Důvodem je další fáze modernizace hlavní podkrušnohorské trati. Výluka kolem Kadaně potrvá minimálně do poloviny října.
2: Náhradní autobusy teď na Chomutovsku jezdí i místo nočních spojů. Ve všedních dnech ale platí trochu jiný režim než během víkendů. Železničáři proto vzkazují, sledujte jízdní řády. Na hlavní podkrušnohorské trati totiž u Kadaně nejde o jedinou výluku. Čilý stavební ruch je také na vrskmaňské estakádě a na zastávkách kolem Jirkova. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Derby pražských S ovládla Slavia. Se Spartou si na její letné poradila jednoznačným výsledkem 3-0 a v ligové tabulce od věkému rivalovi odskočila na 5-bodový rozdíl. Vítězství Slavie přímo na stadionu viděl náš reportér Tomáš Zemánek.
3: Rivalita mezi Spartou a Slavií zrovna zažívá nadprůměrné období. Poslední střetnutí ukončila záplava fanoušků na hřišti. Tématem aktuálním je přeběhlík Matěj Jurásek, kterého stadion vypískal už při rozcvičce. Na hřišti byl oproti jiným derby relativně klid a o zásadní momenty se tentokrát staral fotbal. Hráči Slavie byli produktivnější a z ani ne polovičního počtu střel vytěžili pohledné 3 branky. Slavia na ligovou výhru z Letné čekala 6 let a chutná o to lépe, že tentokrát nešla do zápasu v lepší formě. Po 6 kolech se na ostatní dívá z prvního místa tabulky a právě Spartě uniká o 5 bodů. Tomáš Zemánek, Rádio Impuls.
1: Ještě přidám výsledky dalších zápasů. Liberec zvítězil nad Hradcem Králové 2-0, Plzeň remizovala se Slováckem 1-1, Jablonec podlehl Teplicím 0-2. A pohled na oblohu, zataženo s deštěm nebo přehánkami, lokálně i bouřkami, tak to bude vypadat dnes a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Hezké dopoledne přeje Tomáš Kabát.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 4 minuty po 9. hodině, Tomáši, díky, a teď už další muzika let 60. až 80. písnička v stínu Kapradiny, Jana Kratochvílová, Adam Kořica přeje hezké pondělní dopoledne, 31. srpen.

0: Tři minuty po 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji vám hezké pondělní dopoledne, 31. srpen. Na Facebooku zjišťujeme, jaký jste měli víkend, co jste viděli, co jste zažili. Hledáme vaši nejlepší fotku z víkendu. Už teď je tam 112 komentářů pod příspěvkem. Jsme strašně rádi, že nám pravidelně tuto rubriku po víkendu plníte vašimi fotkami. Já už teď koukám, že paní Martina Roubínková navštívila zámek Bojnice. Počasí se vydařilo, krásné letní. Děkujeme za fotografii. Samozřejmě paní Zdeňka Němcová Neumannová dostala dárek od vnoučka, vyfotila nám květinu, kterou jí věnoval její vnuk. Pan Zdeněk Žlebek se nám vyfotil v bazénu a píše jedno asi z posledních koupání. Letos paní Miroslava Reslerová zachytila zápas slunce v přírodě. Tak co vy a vaše nejpovedenější fotka z víkendu www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. 9:45 a teď už další muzika, ale 60. až 80. letní kino. Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák, píseň Dělání, dej cihlu k cihle.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Kdo se neploužil na diskotéce v 80. letech na tuhle písničku, tak ten snad ani nemohl být zamilovaný.
3: Je to poprvé, já nesvídám sám.
2: Autor hudby a frontman skupiny Katapult v hudebním kalendáři zavzpomíná na spolupráci s textařem Ladislavem Vostárkem. No a Olda Říha také poví, co má Kropič ulic společného s tvorbou Kaťáků. Hudební kalendář startuje ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Minuta po půl desáté, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Paní Dáša Změtiše pod Říplem aktualizuje svůj předpověď počasí. Píše, že jen co dopsala a zprávu začalo u Řípu hezky pršet, tak nám ten déšť poslal do Prahy. Paní Dášo, jako děkujem, jo, ale nemuselo to zrovna být. Každopádně pozdravu, přeji hezké ráno, tady v Praze ještě stále poprchává, ale už se začíná pomalu vyčasovat. Koukal jsem i na předpověď, že odpoledne by mělo svítit slunce, tak se necháme překvapit. Mojí milou povinnost je pouštět další muziku let 60. až 80. 2 minuty po půl desáté. Petr Kotwald, písnička Plačky. Pojďme na to.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělí 31. srpen, pomalu, ale jistě se nám blíží 10. hodina. Do zpráv s Tomášem Kabátem, za malou chvíli Petra Janů, písnička S láskou má svět naději. V ranním tématu jsme se bavili o tom, že právě dnes máme poslední prázdninový den a my jsme vzpomínali na léto a hlavně jsme zjišťovali, co vám v létě ještě chybí, co jste nestihli udělat, co byste ještě chtěli zažít. Kdybyste si mohli prázdniny o pár dní prodloužit, co byste podnikli, co jste během českých prázdnin všechno stihli, na co vzpomínáte nejraději, s kým jste letos o prázdninách strávili nejvíc času, kam byste vyrazili, kdyby vám zítra začaly další prázdniny a už máte naplánovaný nějaký další výlet nebo dovolenou?
1: Kdo má děti, tak ví, že prázdniny jako nemá takřka nikdy, i když jsou. My máme skoro 6letou holčičku a necelou roční dcerku, tý rostou zuby, takže ta furt pláče tohle, takže v noci peklo. Ale doufám, že se to zlepší, protože ve středu odlítáme do Turecka na dovolenou, tak si snad trošku odpočinem a změna vzduchu nám pomůže. Čau.
2: Poslední prázdninový den bych udělala to, že bych si vlastně všechno zakázala a se svým partnerem bychom museli odpočívat a strávili bychom jeden jediný pyžamový den. To by byla nádhera. Nic bychom nemuseli.
3: Ahoj, tak prázdniny jsme neměli, ale prázdniny si prodlužujeme. 3. odlítáme na Kap Verdy na zaslouženou dovolenou, takže ještě máme 14 dní navíc.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Stavebniny Dech přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dech zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dech zdarma. Více na dech.cz.

0: se snou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Ta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
2: Pěkné dopoledne, za redakci zpravodajství přeje Tomáš Kabát. Čechami postupují bouřky. První dorazili nad naše území v Karlovarském kraji krátce před 6. hodinou ráno. Potom zasáhli oblast severní Šumavy a kolem 7. hodiny taky Plzeň a její okolí. Teď bouří v Praze. Intenzivní srážky by se měly během těchto hodin prohnat přes většinu Čech. Na čele studené fronty hrozí nárazy větru až kolem 90 km za hodinu. Oblačnost se bude přesouvat postupně nad Polsko. Odpoledne budou srážky už jenom lokální. Dobrou zprávu máme pro školáky. Zítra jim na cestu bude v první školní den svítit slunce. Teploty v Čechách vystoupí až na 24 stupňů, na Moravě i na 27. Stav chlapců zraněných při nehodě s opilým trenérem se zlepšil. Dva jsou v domácím léčení, zbylé dva přeložil personál v dětské nemocnici v Brně z anesteziologicko-resuscitačního oddělení na jednotku intenzivní péče. Připomenu, že při nehodě u Doubravníku na Brněnsku v minulém týdnu vezl fotbalový trenér v osobním autě pět dětí a jeden chlapec zemřel. Muž nadýchal 3,8 promile alkoholu a zatím zůstává v nemocnici. Za usmrcení z nedbalosti mu hrozí až 6 let vězení. Skutek by ale mohl být překvalifikovaný na jiný čin s vyšší trestní sazbou. Fanoušci Slávie si užili drtivě vyhrané pražské derby. Sparta doma svému městskému rivalovi podlehla 0-3, přestože měla v mnoha herních aspektech navrch. Sešívaní vyhráli ligové derby na Letné po 6 letech.
3: Zatímco Spartě forma rostla, Slávia byla v útlumu. Proto měli letenští důvod jít do zápasu s optimismem a těšil se i novopečený kapitán Adam Karabec. Premiéra mu ale zhořkla a komentář, že tříbrankový rozdíl byl krutý, schválil.
4: Výsledek je doma neakceptovatelný, ale na jednu stranu jako s tím krutý bych i souhlasil.
3: Trenér Slávie Jindřich Trpišovský je pochopitelně šťastnější, za což vděčí skvělé produktivitě svých svěřenců. Obecně ale byla aktivnější Sparta. Že sešívaní ještě nejsou v úplné pohodě, zatím kouč vidí i doznívající vyčerpání.
5: Obrovský respekt před hráčima, kteří byli na mistrovství světa, i když vyně proběhlo třeba dneska od 50. minuty, prostě bez energie. Kdy jsme tam neměli celý střídání, tak šlo dolů, ale prostě obětují se pro ten tým a proto podávají jako maximální výkony.
3: Slavia vede ligu a po 6 kolech má 14 bodů. Sparta jich pozbírala opět méně. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
2: O počasí už jsme sice mluvili, ale ještě přidám informaci o teplotách. Ty nejvyšší by dnes měly stoupat mezi 22 až 26 stupňů. Hezký den, přeje Tomáš Kabát.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Krátce po 10. hodině vás opět zdraví Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené pondělní dopoledne s datem 31. srpna a teď už muzika let 60. až 80. Pavel Vítek, písnička Mám rád vůni tvý kůže.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, pondělí 31. srpen, přeji hezké dopoledne, do půl jedenácté naše letní kino a v něm Helena Vondráčková, Václav Neckář, duet Stín katedrál, který zazněl ve filmu Rebelové. Dnešní díl pořadu Máme Česko rádi navštíví zříceninu hradu Dobronice na Táborsku, který už v minulosti fungoval jako rekreační objekt. Více uslyšíme o půl jedenácté.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Po půl jedenácté se v naší pondělní dopolední hudební dvojici zaposloucháme do písniček, které složil Zdeněk Barták. Více za pár minut. Teď už pořad máme Česko rádi a my vyrážíme do jižních Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: Když mě můj kolega Mirek Tausik z klubu českých turistů Praha zval na letní sídlo, myslela jsem, že pojedeme na nějakou chatu nebo chalupu. A jak tak koukám, zase jde o zříceninu. Tak to mi musí Mirek vysvětlit. Mirku, co to má zase znamenat?
3: Dobrý den, Hanko, vám i posluchačům. No já jsem vás dneska vzal na letní chatu nebo sídlo, ale jezuitů, kteří ho kolem roku 1700 používali k těmto účelům. Jmenuje se hrad Dobronice, ale nebojte se, nesklamu vás a určitě něco uvidíte.
2: No to bych prosila, když už jsem se trmácela takovou dálku.
3: Hrad vzniknul na počátku 14. století a po několika majitelích skončil stejně jako mnoho jiných objektů ve vlastnictví Rožmberku. Už ti sem jezdili na takové delší výlety, ale když rod Vítů z hrzavého zhradu udělal moderní sídlo ve stylu pozdní gotiky s mnoha vymožnostmi, tak se stal hrad jistě ještě oblíbenější.
2: Takže jste si nedělala legraci, takže to opravdu byla taková chalupa pro odpočinek a odbourání stresu.
3: No chápete to naprosto správně, takové místo pro dovolenou. Roku 1691 hrad získali jezuité a i ti používali hrad jako letní rezidenci. Jenže řád byl zrušen a hrad ponechán svému osudu. A ze zloby k původním majitelům ho navíc místní obyvatelé rozbořili.
2: On teď ale úplně rozbořeně nevypadá, jak byste popsal dnešní stav?
3: No, ono je to tím, že komunisté se z nějakého zvláštního důvodu rozhodli zříceninu zachránit, ale provedli to trochu nešetrným způsobem. Pomocí stavebních krycích materiálů zakonzervovali hrad tak, že bude trvat mnoho roků, než se podaří dostat do původního stavu. Jen konzervace není oprava.
2: A na mě zbývá naznačit cestu k Dobronické zřícenině. Posluchači, kteří se tam vypraví, ji najdou 7 kilometrů od Bechyně přesně na sever. Zřícenina je zavřená pro veřejnost, ale to vůbec nevadí. Je na ní opravdu uchvacující pohled a stojí za cíl výletu. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 31. srpen, blíží se nám 11. hodina. My se do zpráv celou ohledneme za tvorbou Zdeňka Bartáka, který dnes slaví 72. narozeniny. Panu Bartákovi za rádio Český impuls přeji vše nejlepší a zahrajeme si písničky, které právě složil dnešní oslavenec. Čeká nás skladba Kamarád Hany Zagorové a pak nás také nemine nahrávka Nenapovídej Michala Davida. Já jsem Adam Kuřica, tímto se s vámi loučím. Za sebe vám přeji hezké pondělí, zvládněte ten start do nového týdne a uslyšíme se společně zase zítra po 6. hodině. Dále už bude pouštět muziku let 60. až 80. můj milý kolega Ludvík Pospíšil. Zítra opět naslyšenou.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textily je Geotek metr čtvereční již od 13 90 Kč haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
3: Hudební dvojice
4: Aneb, co mají písničky společné?

0: rychle hraje Český impuls.
1: Zacálo, kniha vázaný v kůži. Zacálo, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: sebevědomí.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
2: Pěkné dopoledne, za redakci zpravodajství přeje Tomáš Kabát. Čechami postupují bouřky. První dorazili nad naše území v Karlovarském kraji krátce před 6 hodinou ráno. Potom zasáhli oblast severní Šumavy a kolem 7 hodiny taky Plzeň a její okolí. Teď bouří v Praze. Intenzivní srážky by se měly během těchto hodin prohnat přes většinu Čech. Na čele studené fronty hrozí nárazy větru až kolem 90 km za hodinu. Oblačnost se bude přesouvat postupně nad Polsko. Odpoledne budou srážky už jenom lokální. Dobrou zprávu máme pro školáky. Zítra jim na cestu bude v první školní den svítit slunce. Teploty v Čechách vystoupí až na 24 stupňů, na Moravě i na 27. Stav chlapců zraněných při nehodě s opilým trenérem se zlepšil. 2 jsou v domácím léčení, zbylé 2 přeložil personál v dětské nemocnici v Brně z anesteziologicko-resuscitačního oddělení na jednotku intenzivní péče. Připomenu, že při nehodě u Doubravníku na Brněnsku v minulém týdnu vezl fotbalový trenér v osobním autě 5 dětí a jeden chlapec zemřel. Muž nadýchal 3,8 promile alkoholu a zatím zůstává v nemocnici. Za usmrcení z nedbalosti mu hrozí až 6 let vězení. Skutek by ale mohl být překvalifikovaný na jiný čin s vyšší trestní sazbou. Fanoušci Slávie si užili drtivě vyhrané pražské derby. Sparta doma svému městskému rivalovi podlehla 0-3, přestože měla v mnoha herních aspektech navrch. Sešívaní vyhráli ligové derby na Letné po 6 letech.
3: Zatímco Spartě forma rostla, Slavia byla v útlumu. Proto měli letenští důvod jít do zápasu s optimismem a těšil se i novopečený kapitán Adam Karabec. Premiéra mu ale zhořkla a komentář, že tříbrankový rozdíl byl krutý, schválil.
4: Výsledek je doma neakceptovatelný, ale na jednu stranu jako s tím krutý bych i souhlasil.
3: Trenér Slavie Jindřich Trpišovský je pochopitelně šťastnější, za což vděčí skvělé produktivitě svých svěřenců. Obecně ale byla aktivnější Sparta. Že sešívaní ještě nejsou v úplné pohodě, zatím kouč vidí i doznívající vyčerpání.
5: Obrovský respekt před hráčem, který byli na mistrovství světa, i když u něj proběhlo třeba dneska od 50. minuty, prostě bez energie. Kdy jsme tam neměli vědu celý střídání, tak šlo dolů, ale prostě obětují se pro ten tým a proto podávají jako maximální výkony.
3: Slavia vede ligu a po 6 kolech má 14 bodů. Sparta jich pozbírala opět méně. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
2: O počasí už jsme sice mluvili, ale ještě přidám informaci o teplotách. Ty nejvyšší by dnes měly stoupat mezi 22 až 26 stupňů. Hezký den, přeje Tomáš Kabát.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Teď máme 3 minuty po 11. hodině. Hezké dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil a zpívat bude Iveta Bartošová, Petr Sepeši, budou to Knoflíky lásky.

České písničky 60. až 80. let vám hrajeme na Českém Impulzu za chvíli Valdemara Matušku, písničku Mrholí. No už chystáme nové vydání hudebního kalendáře pro tento týden. Petr Kotwald v písničce Můj čas neviděl hitový potenciál. Proč? Tak to nám řekne ve středu v 11:30 na Českém Impulzu.

0: Pondělní program Českého impulzu za chvíli doplní Věra Špinarová písničkou Meteor lásky. Hrajeme české písničky celý den. Jiřina Bohdalová ukáže, jak nic neodpouštět. Nic, prostě nic. Představit si to můžeme odpoledne ve 4:15. Chystáme senky a vtipy. Od 4 hodiny vysílá Alexandr Hemala.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Eva Pilarová právě dospívala se svým někdejším manželem Jaromírem Majerem Rozhoupej zvony nad námi. No a za chvíli už pravé poledne, to přijdou zprávy. No a právě teď Petr Janda vybírá písničku Sympozovic krabičky. Bude to Petr Novák a písnička Povídej.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Petr Novák to byl úžasný člověk, skromný, neskutečně hodný a poctivý. Mám na něj nádhernou vzpomínku, když jsme ho vzali na turné do Německa. Chtěl jsem mu dát honorář. On se na mě podíval těma bezvestnýma očima a povídá: co blbneš, já jsem si prachy vzal z domova. Tak si k té vzpomínce přidáme jednu z jeho prvních písní. Povídej, to je nádhera sama o sobě.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legimy?

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezký den. Vláda představila návrh rozpočtu na příští rok. Schodek má být ve výši téměř 390 miliard korun. Předložit návrh s tak vysokým schodkem vládě umožňuje rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti, když minulý týden koalice ANO, SPD a motoristů přehlasovala veto prezidenta. Školáky z Hrádku nad Nisou povezou do Liberce autobusy. Vlaky na trati brzdí opakované krádeže optických kabelů a poškození železniční infrastruktury v Polsku. Některé spoje tak jezdí se zpožděním. Dva posilové autobusy pro školáky budou z Hrádku vyjíždět ve 6:45 a pak ještě 5 minut po 7 ráno. Radní v Praze schválili definitivní pojmenování stanic budované linky metra D. Nové jsou Nusle, Ryšánka, Tempo, Sídliště Písnice a Prameny. Derby pražských S ovládla Slavia. Se Spartou si na Letné poradila jednoznačně 3-0. V ligové tabulce Spartě odskočila na 5-bodový rozdíl. Vítězství Slavie sledoval Tomáš Zemánek.
2: Rivalita mezi Spartou a Slavií zrovna zažívá nadprůměrné období. Poslední střetnutí ukončila záplava fanoušků na hřišti. Tématem aktuálním je přeběhlík Matěj Jurásek, kterého stadion vypískal už při rozcvičce. Na hřišti byl oproti jiným derby relativně klid a o zásadní momenty se tentokrát staral fotbal. Hráči Slavie byli produktivnější a z ani ne polovičního počtu střel vytěžili pohledné 3 branky. Slavia na ligovou výhru z Letné čekala 6 let a chutná o to lépe, že tentokrát nešla do zápasu v lepší formě. Po 6 kolech se na ostatní dívá z prvního místa tabulky a právě Spartě uniká o 5 bodů. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Zítra už nás čeká slunečno, postupně oblačno, s teplotami 20 až 24 stupňů, ojediněle zaprší. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik zprávy v pravé poledne. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám krásné pondělí a před námi je Lucie Bílá, Neposlušné tenisky.

0: Polední program Českého impulzu máme 31. srpna. Dnes slaví svátek Pavlíny. No a co pro vás chystáme dál na Českém impulzu? Za chvíli Ivetu Bartošovou Tři oříšky v našem letním kině. No a přesně v 12:30 se podíváme na to, co nám večer budou dávat České televize. Těší se na vás Alexandr Hemala na Českém impulzu.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Kdo se neploužil na diskotéce v 80. letech na tuhle písničku, tak ten snad ani nemohl být zamilovaný.
3: Je to poprvé, já nesvídám sám.
2: Autor hudby a frontman skupiny Katapult v hudebním kalendáři zavzpomíná na spolupráci s textařem Ladislavem Vostárkem. No a Olda Říha také poví, co má Kropič ulic společného s tvorbou Kaťáků. Hudební kalendář startuje ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Je, pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: 31. srpna v programu Českého impulzu, když řeknu jméno Vratislav Blažek, odborníci vědí, textař, který by dnes oslavil 101. narozeniny. No a my si budeme písničky Vratislava Blažka hrát tady na Českém impulzu v hudební dvojici krátce po půl jedné. Ještě předtím ale dostává slovo Saša.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Obrazně řečeno, pondělní večery si snad všechny nejsledovanější stanice tak říkajíc mažou detektivky na chleba, tedy samozřejmě nám, televizním divákům. Z brusu nová by nás měla čekat na Nově, kde se otevírá již 8. řada kriminálek Anděl. Zřejmě tvůrci do poslední chvíle tají, o co půjde v první epizodě, a tak jen načrtnu její název. Zní Dům hrůzy a začíná ve 20:20 na Nově. Čím je kriminálka Anděl mladší, tím je malý pitaval z velkého města starší. To se psalo rok 1982, kdy se tento seriál točil a kdy ten zločin ve velkém městě vypadal docela jinak než dnes. Ale zase ti skvělí kriminalisté v podání Krampola, Zedníčka či Freje dozajista stojí za to pustit je opět do akce. Ta dnešní se jmenuje Aranžér a začíná na Nově ve 20:15. A ještě je tu stálice na ČT1 v podobě Místa zločinu Ostrava, kde v 9. pokračování plukovník Kubelík odjíždí do lázní, kde se setkává s docentem Hudcem, který je ale druhý den ráno nalezen ve vířivce mrtev. Vysvětlení, že se jedná o infarkt, však Kubelíka neuspokojí a začíná pátrat, zda nedošlo k zločinu. Také dnešní epizoda se jmenuje Kubelíkův případ a začíná ve 20:10 na ČT1. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Už jenom poslední minuty nám zbývají do 13. hodiny, přesně v celou přijdou zprávy Českého impulzu, no a právě teď je před námi hudební dvojice. Hrát si budeme Václava Neckáře Lékořici a potom Janu Petru a Karla Gotta písničkou Den je krásný. No a tyhle ty písničky mají společného to, že k ním slova napsal Vratislav Blažek. No a právě dnes by oslavil 101. narozeniny.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí-paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hudební dvojice a neb jako vejce vejci. Láska.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezký den. Praha požádala o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii. Chce ho získat v prvním čtvrtletí příštího roku. Stavba má začít o rok později. V Harachově startuje oprava silničního průtahu. Řidiči ode dneška neprojedou centrem od autobusového nádraží k odbočce na Lanovku. Místostarosta Tomáš Ploc uklidňuje, že nejde o dlouhodobou úplnou uzavírku. Stavba bude rozdělená do třech etap.
2: První etapa od autobusového nádraží k odbočce na Lanovku. Druhá etapa by měla být odbočka od Lanovky k městskému úřadu. A třetí etapa od městského úřadu na křižovatce ke Karolíně.
1: První dvě etapy se zvládnou ještě letos, na třetí se stavaři v Harachově vrhnou na jaře. Barbora Macková končí jako hlavní hygienička a vrchní ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. Oznámilo to ministerstvo zdravotnictví. Podle ČTK rezignovala na vlastní žádost. Macková to zdůvodnila skutečností, že bez jasné státní podpory finančně a personálně stabilizovat systém hygienické služby nepovažuje za možné ve funkci hlavní hygieničky pokračovat. V čele státního zdravotního ústavu zůstává. Od června 2024 byly obě funkce po rozhodnutí vlády spojené. Na Slovensku pokračuje úbytek obyvatel. Ve druhém čtvrtletí v zemi víc lidí zemřelo, než se narodilo. Situaci nezachraňuje ani příliv lidí ze zahraničí, jak dnes zveřejnil slovenský statistický úřad. Na konci června mělo Slovensko zhruba 5 milionů 400 tisíc obyvatel. Míra porodnosti v zemi tak minulý rok klesla na nejnižší úroveň za posledních 100 let. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, místy s přeháňkami. K tomu naměříme teploty kolem 22 stupňů, na jihu Moravy se oteplí až na 27. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 13. hodině nám na Českém impulzu bude zpívat Michal Penk písničku Odpusťte nám. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám dobré odpoledne.

dých, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč na začátkem neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach na začátkem neplatí. Ani hr, ani prach, ani sníh, ani dech, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč na začátkem neplatí. Ani hr, ani prach, ani sníh, ani dech, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč na začátkem neplatí. Ani hr, ani hr, ani hr. Jenom já.

Tolik Věra Špinarová a za chvíli Karel Zich, Hodinky nejdou. Hrajeme vám české písničky 60. až 80. let celý den. Taky budeme cestovat. Jak poznat švédský Stockholm levně? Náš cestovatel Jirka Kolbaba se s námi podělí o své triky. A to přesně v půl druhé, tady na Českém impulzu.

je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem plán.

0: Pondělní program Českého impulzu pokračuje po půldruhé písničkou Jiřího Helikala Vařili jsme kaši. Ještě předtím náš cestovatel Jirka Kolbaba. Jirka nám naplánoval výlet do hlavního města Švédska, do Stockholmu.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Když já slyším Stockholm, tak si okamžitě vybavím fungující metropoli, čistotu, pořádek. Můžeš to potvrdit, je to skutečně tak?
3: To rozhodně ano. Představ si, že to město, sídlo tady je už od doby kamenné a dneska má Stockholm velice dobré renomé. Leží na 14 skalnatých ostrovech, je to velký námořní přístav, má dokonce dvě letiště, žije tady kolem milionu lidí a to město je tak úpravné a tak čisté, že získalo dokonce titul Evropské hlavní město kultury v roce 1998. Pro milovníky nočního života, sportu, poznávání historie si myslím, že to je opravdu město, které stojí za to navštívit. Já byl ve Stockholmu dvakrát a pokaždé jsem byl unešen.
2: Nabízí Stockholm pro turisty něco speciálního, něco, co by jim třeba usnadnilo poznávání místních atrakcí?
3: Tak po vzoru mnoha jiných evropských měst Stockholm nabízí mnoho možností, zejména když si chceš koupit takový balíček, třeba ubytování s průvodcem, třeba ještě volné vstupy do dokonce 70 muzeí a památek, k tomu ještě třeba dopravu, slevy na kulturu a na sport, to si můžeš zakoupit takovou speciální kartu, jmenuje se Stockholm Card a tu si zakoupíš v turistických kancelářích a můžeš pak využít i třeba možnosti ubytování, anebo nemusíš, můžeš modifikovat tu kartu. Je to velice dobře vymyšleno, dobře promyšleno. A Stockholm je městem muzeí, městem památek a mnozí lidé tam právě za tímto fenoménem jezdí.
2: S jakým se tam setkal počasím? Ono o Skandinávii tak jako panuje povědomí, že tam věčně musí být zima, ale to nebude tak úplně pravda.
3: Představ si, že já, když jsem v Anglii nebo na severu Evropy, tak o těch oblastech právě panuje takováto pověst a já mám většinou štěstí na dobré počasí. Takže jsem tam nezažil, pokud si dobře vzpomínám, nějaké dramatické chladné počasí. Naopak já znám Stockholm ve sluníčku.
2: Stockholm, švédská metropole, tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Odpoledne na Českém impulzu právě teď přináší malý kvíz. Řeknu vám názvy dvou písniček i jmény interpretů, no a na vás je, abyste poznali, co mají tyhle písničky společného. No a pak si obě zahrajeme v naší hudební dvojici. Marta Kubišová bude zpívat Nepiš dál a Vademar Matuška S Bohem lásko. No tak to není úplně nejjednodušší, takže se asi odpíchneme od roku vydání a to už by mohl být další kvíz, ale 1966, to je správná odpověď.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
3: Hudební dvojice
4: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký den. Schodek státního rozpočtu dál poroste. Pro příští rok počítá s deficitem ve výši 389 miliard korun. Návrh na vládu přinesla ministryně financí Alena Schillerová. Výše schodku tak bude ještě o téměř 80 miliard vyšší než na letošek schválených 310 miliard korun. Schillerová po jednání kabinetu prohlásila, že vyšší zadlužení naše země potřebuje.
2: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou jinou alternativu.
1: Finanční plán státu podle Schillerové obsahuje rekordní prorůstové investice. Schodek 389 miliard je druhý nejvyšší v historii Česka. První nejvyšší byl také za Babišovy vlády po roce 2021, kdy hospodaření státu v době pandemie covidu skončilo schodkem téměř 420 miliard korun. Podle opozice je plánovaný schodek nezodpovědný politický zločin, který v době růstu nedává smysl. Tříletá podmínka pro Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo platí. Potvrdil to vrchní soud. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie potvrdil i peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné, ještě je možné podat dovolání. Europoslankyně Naďová dnes k veřejnému zasedání nepřišla. V minulosti vinu odmítla. V kauze je obžalovaný i premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Sněmovna ho ale na jaře nevydala ke stíhání. Trestní řízení s Babišem je tak v jeho případě pozastavené. Soudy o něm rozhodovat nemohou, dokud má poslaneckou imunitu. Praha udělala první krok k Vltavské filharmonii, požádala o stavební povolení. Samotná stavba má stát víc než 12 miliard korun, úpravy okolí přijdou na dalších zhruba 5 miliard. Hlavní město předpokládá, že povolení získá v prvním čtvrtletí příštího roku. Stavba filharmonie má začít o rok později. Zendaya zítra oslaví kulatiny. Americká herečka se narodila 1. září před 30 lety. V současnosti patří mezi nejzářivější hvězdy Hollywoodu. V posledních letech si Zendaya zahrála v řadě kasovních trháků, ať už jde o 3 díly Spidermana, sérii Duna nebo v Odyssee. Herečka má na kontě už celou řadu cen, včetně Emmy nebo Zlatého globu. Zítra už nás čeká slunečno, postupně místy oblačno, jsem tam s přeháňkami, oteplí se na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy ve 14 hodin už jsou za námi. Víťa Vávra přichází s písničkou Citronová holka. Já jsem Ludvík.

Dvojice Kotva Hložek dospívala na českém Impulzu, hrajeme české písničky 60. až 80. let. No a za chvíli Hana Zagorová promítá v letním kině písničku Řeka zázraků ze seriálu My všichni školou povinní. Máme Česko rádi, navštíví zříceninu hradu Dobronice na Táborsku, který už v minulosti fungoval jako rekreační objekt. Máme Česko rádi, vysíláme přesně v 14:30 na českém Impulzu.

0: Odpolední program Českého Impulzu, to jsou české písničky celý den. Za chvíli Karel Zich, Petra Zámečníková a Šťastná ústa. A Máme Česko rádi nás pošle do jižních Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: Když mě můj kolega Mirek Tausik z klubu českých turistů Praha zval na letní sídlo, myslela jsem, že pojedeme na nějakou chatu nebo chalupu. A jak tak koukám, zase jde o zříceninu. Tak to mi musí Mirek vysvětlit. Mirku, co to má zase znamenat?
3: Dobrý den, Hanko, vám i posluchačům. No já jsem vás dneska vzal na letní chatu nebo sídlo, ale jezuitů, kteří ho kolem roku 1700 používali k těmto účelům. Jmenuje se hrad Dobronice, ale nebojte se, nesklamu vás a určitě něco uvidíte.
2: No to bych prosila, když už jsem se trmácela takovou dálku.
3: Hrad vzniknul na počátku 14. století a po několika majitelích skončil stejně jako mnoho jiných objektů ve vlastnictví Rožmberku. Už ti sem jezdili na takové delší výlety, ale když rod Vítů z rzavého hradu udělal moderní sídlo ve stylu pozdní gotiky s mnoha vymožnostmi, tak se stal hrad jistě ještě oblíbenější.
2: Takže jste si nedělal legraci, takže to opravdu byla taková chalupa pro odpočinek a odbourání stresu.
3: No chápete to naprosto správně, takové místo pro dovolenou. Roku 1691 hrad získali jezuité a i ti používali hrad jako letní rezidenci. Jenže řád byl zrušen a hrad ponechán svému osudu. A ze zloby k původním majitelům ho navíc místní obyvatelé rozbořili.
2: On teď ale úplně rozbořeně nevypadá. Jak byste popsal dnešní stav?
3: No, ono je to tím, že komunisté se z nějakého zvláštního důvodu rozhodli zříceninu zachránit, ale provedli to trochu nešetrným způsobem. Pomocí stavebních krycích materiálů zakonzervovali hrad tak, že bude trvat mnoho roků, než se podaří dostat ho do původního stavu. Jen u konzervace není oprava.
2: A na mě zbývá naznačit cestu k Dobronické zřícenině. Posluchači, kteří se tam vypraví, ji najdou 7 kilometrů od Bechyně přesně na sever. Zřícenina je zavřená pro veřejnost, ale to vůbec nevadí. Je na ní opravdu uchvacující pohled a stojí za cíl výletu. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Tolik Eva Pilarová v programu Českého Impulzu, za chvíli Václav Neckář, Lásko ztracená. Písničku z Impulzovic krabičky vybral a komentuje Pavol Habera. No a za pár minut 15. hodina to přineseme zprávy Českého Impulzu.
1: A raz, dva, tři, 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Láska ztracená, alebo ztracená česky, jeden z posledných veľkých hitov Vaška Neckářa. Tuším, že je to z roku 1986. Mne sa na Vaškovi aj o spolupracovníkovi Otovi Petřinovi páči, že dávali pesničkám veľmi, veľmi zaujímavé aranžmá a zvuk ich nahrávok je naozaj dodnes veľmi dobrý. Počujete, že je to nielen pekná pesnička, ale že je za tým ukrytý aj kus poriadného remesla, ktoré preveril čas. Dnes už o Neckářovi veľmi nepočujem, ale to, čo urobil spolu so skupinou Bacilli na prelome 70. a 80. rokov, to bolo na svoju dobu veľmi, veľmi dobré.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Platy zaměstnanců státu stoupnou. Vláda schválila změnu platových tabulek ve veřejné sféře od ledna. Žádný z tarifů by neměl být pod minimálním mzdou nebo zaručeným platem. K tomu by se měly částky zvýšit mezi 5-9%. Podle šéfky státní kasy Aleny Schillerové budou jednání o platových tabulkách pokračovat v září. Polovina obchodníků klame zákazníky při určování slev. Zjistila to Česká obchodní inspekce. Cílem kontrolní akce bylo ověřit, jestli prodávající při poskytování slev informují spotřebitele o nejnižší ceně za posledních 30 dnů a jestli slevu z této ceny odvozují. Inspekce v druhém letošním čtvrtletí zjistila pochybení u více než 50% případů. Od dubna do června rozdala přes 120 pokut za necelých 24 milionů korun. Školáky z Hrádku nad Nisou povezou do Liberce autobusy. Vlaky na trati brzdí opakované krádeže optických kabelů a poškození železniční infrastruktury v Polsku. Některé spoje tak jezdí se zpožděním. Dva posilové autobusy pro školáky budou z Hrádku vyjíždět ve 6:45 a pak ještě 7:05 ráno. Fanoušci Slavie si užili drtivě vyhrané pražské derby. Sparta doma svému odvěkému rivalovi podlehla 0-3. Sešívaní vyhráli ligové derby na Letné po 6 letech.
2: Zatímco Spartě forma rostla, Slavia byla v útlumu. Proto měli letenští důvod jít do zápasu s optimismem a těšil se i novopečený kapitán Adam Karabec. Premiéra mu ale zhořkla a komentář, že tříbrankový rozdíl byl krutý, schválil.
3: Výsledek je doma neakceptovatelný, ale na jednu stranu jako s tím krutý bych i souhlasil.
2: Trenér Slavie Jindřich Trpišovský je pochopitelně šťastnější, za což vděčí skvělé produktivitě svých svěřenců. Obecně ale byla aktivnější Sparta. Že sešívaní ještě nejsou v úplné pohodě, zatím kouč vidí i doznívající vyčerpání.
4: Obrovský respekt před hráčema, který byli na mistrovství světa, i když oni proběhlo třeba dneska od 50. minuty, prostě bez energie, kdy jsme tam neměli jednu celý střídání, tak šlo dolů, ale prostě obětou se pro ten tým a proto podávají jako maximální výkony.
2: Slavia vede ligu a po 6 kolech má 14 bodů. Sparta jich pozbírala opět méně. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Zítra už nás čeká slunečno, postupně místy oblačno, sem tam s přeháňkami. Oteplí se na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Hezké odpoledne vám po 15. hodině přeje Ludvík Pospíšil, vybírám pro vás písničky, teď bude zpívat Leszek Semelka, Jména.

0: České písničky celý den, za chvíli Paganini, Karel Gott tady na Českém Impulzu. To je písnička z filmu Romance za korunu, proto ji promítáme pod hlavičkou letního kina. No už za hodinu se potkáme s Jiřinou Bohdalovou. Paní Jiřinka ukáže, jak nic neodpouštět, prostě nic. O 4 hodin vysíláme scénky a vtipy, těší se na vás Alexander Hemela na Českém Impulzu.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Hezké odpoledne z Českého Impulzu. Máme tady pondělí 31. srpna. V novém týdnu přineseme nové vydání hudebního kalendáře. Tentokrát se budeme věnovat písničce Můj čas ze seriálu Sanitka. Petr Kotvar v téhle písničce neviděl hitový potenciál. Proč? Tak to nám řekne už ve středu v 11:30 na rádiu, které právě posloucháte.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera jsem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Odpolední program Českého Impulzu pondělí 31. srpna. Mezi oslavenci najdeme Zdeňka Bartáka. Ten dnes slaví 72. narozeniny. No a my si zahrajeme dvě písničky, které složil. Tak jednak to bude Hana Zagorová, legendární Kamarád, a potom Michal David, neméně legendární Nenapovídej. Hrajeme písničky Zdeňka Bartáka, dnešního oslavence. No a za chvíli už 16. hodina přijde Saša Hemala, Scénky a vtipy. Jan Ludvík Pospíšil vám přeju krásný zbytek pondělí, musím doříct posledního prázdninového dne. No a zítra naslyšenou.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Hudební dvojice
4: aneb 1+1.

chystal se dál, proč pak se vracet? Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali jméno? Uhasil oheň, zlej byl noc.

počasí, jak by nebyl máj. Trpěl jsem jednou ze svých nálad, pak píseň napsal na papír. Kritik by šílel, dejme tomu, nebyl fír a netopír. Jen smutek, že už

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Vláda představila návrh rozpočtu na příští rok. Schodek má být ve výši téměř 390 miliard korun. Předložit návrh s tak vysokým schodkem vládě umožňuje rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti, když minulý týden koalice ANO, SPD a motoristů přehlasovala veto prezidenta. Tříletá podmínka pro Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo platí. Potvrdil to vrchní soud. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie potvrdil i peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné, ještě je možné podat dovolání. Europoslankyně Naďová dnes k veřejnému zasedání nepřišla. V minulosti vinu odmítla. V kauze je obžalovaný i premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Sněmovna ho ale na jaře nevydala ke stíhání. Trestní řízení s Babišem je tak v jeho případě pozastavené. Soudy o něm rozhodovat nemohou, dokud má poslaneckou imunitu. Na Slovensku pokračuje úbytek obyvatel. Ve druhém čtvrtletí v zemi víc lidí zemřelo, než se narodilo. Situaci nezachraňuje ani příliv lidí ze zahraničí, jak dnes zveřejnil slovenský statistický úřad. Na konci června mělo Slovensko zhruba 5 milionů 400 tisíc obyvatel. Míra porodnosti v zemi tak minulý rok klesla na nejnižší úroveň za posledních 100 let. Naše volejbalistky čeká osmifinále mistrovství Evropy. Reprezentační výběr vyzve dnes večer v Brně Švédsko. V posledním měření sil národní tým se Severankami prohrál. Kapitánka volejbalistek Michála Mlenková ale dnes věří v úspěch.
2: Ten první zápas byl hodně nervózní, byli jsme nervózní, protože jsme hráli první zápas před našimi fanouškama, chtěli jsme se prostě ukázat, ale jsem strašně ráda, jak jsme to zvládli. Máme 4 vítězství z 5, což si myslím, že je skvělý, že bychom to brali, kdyby nám to někdo řekl před turnajem, prostě všema 10. Takže pozitivně to hodně hodnotím.
1: Osmifinále evropského šampionátu mezi českými volejbalistkami a Švédkami začíná v Brně v 19 hodin. Zítra už nás čeká slunečno, postupně místy oblačno, sem tam s přeháňkami. Oteplí se na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké odpoledne, přátelé, poslední srpnové odpoledne. No a už zítra vstoupíme do měsíce, který předznamenává více sichravých dnů, silnější foukání ze strnišť, tedy jestli mladý posluchač ještě zná pojem strniště. Totiž za mých mladých let jsme chodívali na již sklizená pole a sbírali tam, co velkým strojům uniklo, popřípadě dělali ohničky ze seschlé natě, do kterých jsme pak házeli nazbírané brambory, které opečené byly velkou lahůdkou. No prostě létu už pomalu zvoní umíráček, ale na druhé straně, jak praví Jiří Korn, jednou hůř, jednou líp. Tak pojďme na to.
4: Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila se z

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme též ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Naším dalším hostem bude paní Jiřina Bohdalová a nebude na to sama, což pochopíte ve chvíli, kdy prozradím, že se vracíme do televizního televarieté. Ano, v jednom z těchto dílů se paní Jiřinka kasala, že dovede odpouštět. Ovšem panu Vladimíru Dvořákovi se to moc nezdálo. No a tak se snažil celému tomu odpouštění paní Jiřinky přijít nějakým způsobem na kloub.
1: Všimla jste si, kolegyně, jak jsem vyběhl ty schody, já vám mám takový pocit, jako bych nějak omlát, nebo...
2: Ale víte, že já rovněž, ovšem stejně si myslím, že ty schody bejvaly nižší.
1: No jo, no tak musíme se naučit odpouštět vlastním nohám, že jo?
2: No tak to není tak těžký, jako odpouštět lidem, že jo?
1: No to mě povídejte. No. Já mám náhodou kliku teda, já jsem obklopen lidmi, kteří odpouštět dovedou.
2: Jo.
1: Moje žena mi odpustila, že jsem si ji vzal. No. Můj tchán mi odpustil, že jsem si nevzal všechny jeho dcery. A pak mám taky tetu, to je tak hodná ženská, ta odpouští i našim fotbalovým reprezentantům.
2: Jo, no tak všem. Já umím tedy taky odpouštět.
1: Jo.
2: Já umím odpustit. Podívejte se, ale nenápadně, jo? Na kraji pátý řady, tamhle, levo. No. Na toho pána, podívejte se.
1: Myslíte toho, co spí, jo?
2: Jo, jo. Je to úplně uráží. A nemohl on se vyspat doma?
1: No tak třeba se unavil k večeru a že?
2: Ale no ne, to nejde, ale představte si, že já jsem tomu člověku dala volnou vstupenku.
1: Tomuhle?
2: No.
1: No tak to bych tedy řekl, že to je od něho vůči vám krajně tak.
2: No to já bych řekla, že je to od něj vůči mě přímo zprostňárna.
1: No.
2: No ale já mu to odpustím, podívejte se. Já mu to odpustím a ani slovíčkem mu to nevyčtu.
1: No to vás teda obdivuju.
2: Víte, děkuju.
1: Mimochodem, kdo to je?
2: Jeden můj známý.
1: Jako odkud nebo? Jo.
2: Z autoservisu.
1: Aha. Jo, tak. Takže... Takže vy nemáte ani tak vznešenou povahu, jako spíš zanešený karburátor.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: Kdo se neploužil na diskotéce v 80. letech na tuhle písničku, tak ten snad ani nemohl být zamilovaný.
5: Je to poprvé. Já svídám sám.
4: Autor hudby a frontman skupiny Katapult v hudebním kalendáři zavzpomíná na spolupráci s textařem Ladislavem Vostárkem. No a Olda Říha také poví, co má Kropič ulic společného s tvorbou Kaťáků. Hudební kalendář startuje ve středu o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Ani jsem, přátelé, netušil, než jsem v playlistu uviděl jména Eva Pilarová a Eva Olmerová, že tyto dvě skvělé zpěvačky měly duet. Ano, jmenuje se Znám tě a za maličkou chvíli tady bude. To proto, že se

0: rádi vracíme ke známým, ale i k těm méně známým písničkám, které rezonovaly v 60. až 80. letech.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: byla jasná zpráva skupiny Olympik a naším dalším hostem je Milan Pitkin, který se nebojí, jak se zdá, přicházet s vlastními verzemi známých literárních děl, třeba i pohádek. Poslechneme si Milanovu podobu klasické pohádky o Perníkové chaloupce, ale mám za to, že děti to moc nezaujme, spíš je to pro nás dříve narozené.
1: Hezký večer. Bylo, ne, nebylo. Byla jednou je jedna chaloupka a v té žili tatínek a maminka. A ty měli dvě děti, Jenička a Mařenku. Jeníček teda byl chlapec a Mařenka byla holčička. No, vy se smějete, ale když může být panenka fotbalista, proč by nemohla Mařenka být kluk, že jo? Proč by Jeníček nemohl být holčička, když Darek Rollins je taky holka, že jo? Dneska se v tom člověk nevyzná. No, když bylo dětem asi taky jeden rok, dali jim rodiče do ručiček bandasky a poslali je do lesa na borůvky. A asi si chtěli udělat nějaký borůvkový koláč, nebo chtěli být na chaloupce chvilku sami a aby si mohli pěkně v klidu zahrát Člověče nezlob se a nebo se chtěli prostě těch fakanů na vždycky zbavit. No, Bartolata, Jeníček a Mařenka se samozřejmě v lese ztratili. Batolili se, jak je to napadlo a samozřejmě hned zabloudili parchanti. A asi doma málo řezali si čáky. Tatínek se je teda vydal hned hledat, ale už byl vodník asi 5 metrů. Ale přes ty stromy a vyvětve ty klacky nevychovaný vůbec neviděl. No a co se nestalo? Asi v 11 hodin v noci se nečekaně setmělo. A děti byly průšvihu. Bylo jim jasný, že jeden z nich bude muset vylít na strom a podívat se, jestli neuvidí někde nějaký světilko. Ale ani jednomu z nich se nechtělo. Že by to neuměli, teda Mařenka třeba, když se narodila, tak hned utekla na strom a hasiči museli hodinu po stromě chytat, aby mohli rodiče vůbec nakojit. No a Jeníček ten taky hned uměl běhat po stromech. Maminka je asi neměla s tatínkem ale s veverkou. No a protože Jeníček i Mařenka byli líní, vylíz na strom, tak dál bloudili pod mě lesem a až došli k chaloupce, která byla celá z perníku. Hladoví děti se hned do perníčku popustili. Nejvíc jim teda chutnal perníček ze střechy a z komína. Už míň jim teda potom chutnal perníček z vrat od chlíva. A perničku ze záchodového prkínka se ani nedotkli. Ale asi udělali chybu, protože určitě chutnal jako biskup. Ale víte, který biskup? Ten ze Slepice. Ten. No a v tom, kde se vzala, tu se vzala Ježibaba. A já vám teď popíšu, jak ta Ježibaba vypadala. Hnusně. Měla velký nos, na něm měla velkou bradavici, na ní měla menší bradavici, na ní měla chlup, na něm blechu a na ní DDT. Ta ježibaba měla taky dva hrby. Byla to vzácná, zelenýma chráněná, dvojhrbá ježibaba. Taky měla na hlavě kokočku, na ramenou hada, v ruce hůl a na nohou nové kecky. Ježibaba vůbec poprvně viděla malí děti. Byli teda divný, že nemají žádný bradavice a že jsou úplně bez hrbí. Zeptala se děti, odkud jsou, a taky chtěla vidět jejich občanský průkazy. Ale pak se ale s dětma zkamarádila a ubytovala je ve své chalupce. Ve svý Zimmerfrei. Dětem se v chaloupce moc líbilo a rostly jako z vody. A když bylo Jeníčkovi 15 let, vzal si ježibabu za ženu. No, to víte, musel. A narodili se jim potom tři krásní děti. Sněhurka, Hurvínek a Lenka Plačková. O tom to je.
2: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Ministerstvo spravedlnosti zacílí na piráty silnic. V nové legislativě zpřísní tresty za řízení pod vlivem. Chystá zavést trestnost agresivní jízdy. Na podzim chce také představit změnu trestního zákoníku. Podle té by pachatelé násilných a sexuálních trestných činů neměli dostávat mírnější trest proto, že se sami opili nebo požili návykové látky. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc v té souvislosti připomněl středeční tragickou nehodu u Doubravníku, kdy silně opilý řidič zavinil nehodu, při které zemřelo dítě a další 4 lidi, včetně 2 dětí, skončili se zraněními v nemocnici. Policie řidiči navrhuje 6letý trest. Ministerstvo už na jaře předložilo úpravu, díky které by za podobný trestný čin hrozilo až 10 let. Schodek státního rozpočtu dál poroste. Pro příští rok počítá s deficitem ve výši 389 miliard korun. Návrh na vládu přinesla ministryně financí Alena Schillerová. Výše schodku tak bude ještě o téměř 80 miliard vyšší než na letošek schválených 310 miliard korun. Schillerová po jednání kabinetu prohlásila, že vyšší zadlužení naše země potřebuje.
2: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou jinou alternativu.
1: Finanční plán státu podle Schillerové obsahuje rekordní prorůstové investice. Schodek 389 miliard je druhý nejvyšší v historii Česka. První nejvyšší byl také za Babišovy vlády po roce 2021, kdy hospodaření státu v době pandemie covidu skončilo schodkem téměř 420 miliard korun. Podle opozice je plánovaný schodek nezodpovědný politický zločin, který v době růstu nedává smysl. Praha udělala první krok k Vltavské filharmonii, požádala o stavební povolení. Samotná stavba má stát víc než 12 miliard korun, úpravy okolí přijdou na dalších zhruba 5 miliard. Hlavní město předpokládá, že povolení získá v prvním čtvrtletí příštího roku. Stavba filharmonie má začít o rok později. České volejbalistky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem. Soupeřkám ze severu mají co vracet. Před 2 lety na ně v Ostravě nestačili ve finále Evropské ligy. Tentokrát Češky na mistrovství Evropy ve skupině B ve 4 z 5 zápasů bodovaly naplno. Osmifinále mezi Českem a Švédskem se hraje v pavilonu P na brněnském výstavišti od 19 hodin. Zítra už nás čeká slunečno, postupně místy oblačno, sem tam s přeháňkami, oteplí se na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Celá škola už to ví, tak to je jeden z hitů Stanislava Procházky mladšího a myslím si, že na dnešní den velmi vhodně vybraná písnička, protože už zítra naše ratolesti zasednou do školních škamen a začne jim nový školní rok. Tak se na to psychicky připravte, mladí přátelé.

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
1: Teď hádej, teď hádej.

0: Naším dalším hostem bude, přátelé, pan Miroslav Donutil, který tentokrát bude s láskou vzpomínat na své výlety. Nebude to ovšem záležitost, kdy vyrážel do ciziny, ale kdy jezdil za svými fandy a posluchači po vlastech českých. Tentokrát se nám zřejmě přizná, jaké dobrodružství zažil po cestě z Prahy do Ostravy.
1: To bylo takový malinkatý letadílko, že jsem vůbec netušil, že takový letadílko linkový vůbec může existovat. A když jsem nastupoval, tak ta letuška, která tam stála ostravská a žvíkala žvíkačku, tak mě trhala tu palubní jízdenku a říkala mě, tož dneska jste si teda vybral den. A říkám, proč? Tož to letadlo a to počasí. A říkám, něco je s letadlem? Tož mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, já jsem do toho letadla vstupoval po těch schůdečičkách, do toho malinkého letadílečka, když jsem tam vešel doleva, jsem se podíval, 4 židle tam byly, doprava 4 židle. Nikdy jsem tak malý letadlo neviděl, opravdu ne. A ani takový uspořádání sedadel. Na opěradle každého toho sedadla byla taková kapsa a v té kapse byla otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli jako radost. A to sedadlo se nedalo sklopit a přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit, a sklopil. A mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou jedny, od té doby vozím minimálně 3. A pak už to bylo veselý, ten zbytek toho letu, protože zbytek toho letu mě ta letuška sušila. A to zase jako pasažer takového letu si můžete vybrat, kde jste ještě vlhčí. Já mám štěstí na ty lidi z té severní Moravy, tam taky nastoupil chlap do letadla, říká, pane Donutil, já se vám divím, že sebou vezete manželku. Já říkám, proč? Tož já vám něco řeknu, bez manželky, to je dovolená jak víno, dovolená jak víno. Jedu do Izraela, tam jsou pěkné baby, pěkné hotely, pěkné moře, pěkné památky, rozumíte, do toho pěkná baba, víte, jak já si užiju. Já říkám, vás taky užiju, já mám manželku pěknou, starostlivou. No právě, rozumíte, ta se vám bude do toho montovat, nic toho nebudete mít. Vyhoďte ji, dokud je čas. Moje žena stála opodál, říká, nechte si těch keců, pane, starejte se o svou manželku. No vidíte, a už mě buzeruje. A to jsem jenom já, to potom přijdete na řadu vy a vzpomeňte si na mě ke koncu pobytu. Budete říkat, ten chlap měl pravdu, kdybych tu byl bez manželky, dovolená jak víno.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Poté, co si vám, přátelé, dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, nám Jiří Štědroň připomene píseň, která se jmenuje Barbara, a Sylvie nemá čas, to už bude krásný hlas Petra Spáleného. Vidíte, jak muži rádi vzpomínají na dámy s takto krásnými jmény.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Obrazně řečeno, pondělní večery si snad všechny nejsledovanější stanice tak říkajíc mažou detektivky na chleba, tedy samozřejmě nám, televizním divákům. Z Brusu Nová by nás měla čekat na Nově, kde se otevírá již 8. řada kriminálek Anděl. Zřejmě tvůrci do poslední chvíle tají, o co půjde v první epizodě, a tak jen načrtnu její název. Zní Dům hrůzy a začíná ve 2020 na Nově. Čím je kriminálka Anděl mladší, tím je malý pitaval z velkého města starší. To se psalo rok 1982, kdy se tento seriál točil a kdy ten zločin ve velkém městě vypadal docela jinak než dnes. Ale zase ti skvělí kriminalisté v podání Krampola, Zedníčka či Freje dozajista stojí za to pustit je opět do akce. Ta dnešní se jmenuje Aranžér a začíná na Nově ve 2015. A ještě je tu stálice na ČT1 v podobě Místa zločinu Ostrava, kde v 9. pokračování plukovník Kubelík odjíždí do lázní, kde se setkává s docentem Hudcem, který je ale druhý den ráno nalezen ve vířivce mrtev. Vysvětlení, že se jedná o infarkt, však Kubelíka neuspokojí a začíná pátrat, zda nedošlo k zločinu. Také dnešní epizoda se jmenuje Kubelíkův případ a začíná ve 20.10 na ČT1. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Captain Tirica en malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Tak to tedy bylo královské, krásně prospívané královské reggae v podání Jiřího Krampola a Ivy Janžurové. Slyšet tam dokonce byl trošičku i Jan Čenský. To proto, že tato písnička zazněla v pohádce o princezně, která ráčkovala. No, ale my jdeme dál. Máme tady dva skvělé baviče a komiky, a sice Miloslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou, kteří tentokrát přichází s jedinečným reklamním trikem. Totiž ve svém politickém harašení navrhli, že by nás politici mohli budit do nového dne. No a oni nám prozradí, jak by takové buzení mohlo vypadat.
1: Já jenom čekám, která politická strana přijde s nápadem vyrábět před volbami politický budík.
2: No to je dobrý nápad, to by šlo na odbyt, protože každá strana samozřejmě by měla svůj budík. Jo. Z budíku ODS by se ráno ozval hlas Václava Klause. Občane, ty tržní lenochu, ty ještě spíš, zatímco já už 2 hodinky pracuji, jak pilná včelka Mája s Kájou Gotem dohromady, pro tvé blaho, vyskoč s pyžama lumpiku, utáhni si opasek a běž něco dělat, ať vyděláš aspoň na daně.
1: Předpokládám, že z budíku ČSSD by se ozval hlas premiéra Miloše Zemana.
2: No samozřejmě, jak jinak. Asi takhle. Tak podívej se, občane, je čas vstávat. Promělko Becherovkou, podívej se vedle koho ležíš, abys poznal, kde jsi včera usnul. Až to zjistíš, vyskočíš hrůzou sám. Vyčisti si zuby cigaretou, vraž do sebe kafe, do novin si zabal jitrničku ke svačině, zapni si sako na křivo, aby bylo vidět, že máš rád módu svého premiéra, a vzhůru do práce.
1: No, já jsem dokonce slyšela, že ministr Greger, aby povzbudil náš vývoz, výrobku, tak chce vyrábět speciální budík pro Rakousko.
2: To je dobrý. A kdo by budil všem Rakušany?
1: No, ředitelka státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Ano, asi takhle. Tady Dana Drábová, Temelín, občané Rakouska, pokud se právě vaše postel s vámi třese, nemusíte se obávat zemětřesení. To jenom se podařilo jadernou elektrárnu Temelín opět na pár hodin spustit. Buďte v klidu, všechno je v pořádku. Příjemné vibrace, které cítíte a které vám závidím, způsobuje turbína, která se dá momentálně trochu třese.
2: To děláte skvěle. Nejste vy náhodou s Danou Drábou nějak příbuzná?
1: Jak jste na to přišel?
2: No, to se mi zdá, že Dana Drábová má taky hlas, jako kdyby v dětství jezdila na Kamzíkovi.
3: Stavební Nitek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Pěkný podvečer. Žáci se připravují na stresové období. Po dvouměsíčních prázdninách se zítra znovu vrátí do lavic. Podle průzkumu organizace UNICEF platí školní povinnosti za jeden z nejčastějších zdrojů nepohody a stresu. Potvrzuje to také naše anketa. Rozporuplné pocity mají před začátkem školy i námi oslovené žačky z Prahy.
2: Už jdu do druháku na střední, mám strach z toho, že už to nebudu stíhat.
3: Bude to velký stres, protože tenhle rok budu psát přijímačky, protože jdu do devítky.
2: Tím, že jsem na všeobecném oboru, tak musím trávit extrémní čas nad věcma, který v životě nebudu potřebovat a ani je nechci potřebovat.
1: Školy také trápí nedostatek psychologů. Zároveň je důvěra k nim velmi nízká. Na školního psychologa nebo třídního učitele by se v případě problémů obrátilo jen 6 dětí ze 100. Desetina dětí navíc tvrdí, že své trable nechce řešit s nikým. Platy zaměstnanců státu stoupnou. Vláda schválila změnu platových tabulek ve veřejné sféře od ledna. Žádný z tarifů by neměl být pod minimální mzdou nebo zaručeným platem. K tomu by se měly částky zvýšit mezi 5 až 9%. Přidání by se mělo u jednotlivých profesí lišit. Odbory se změnou platových tabulek souhlasí, mají ale několik návrhů a doporučení. Chtějí vyjednávat i o přidání. Podle šéfky státní kasy Aleny Schillerové budou jednání pokračovat v září. Vědci v Kolorádu zaujali soutěží o nejtlustšího sviště. Vítězem prvního ročníku týdne tlustého sviště se v Kolorádu stal 6-kilový svišť Don. Vědci ho popsali jako otce mnoha vrhů, kterému strašně chutnají kameny. Ohlasy Don soupeřil s dalšími 7 svišti žlutobřichými, kteří před zimním spánkem přibírají na váze. Soutěž pořádají vědci z 10 let trvajícího projektu biologické laboratoře Rocky Mountain, na který dopadly vládní škrty ve financování vědy. Aby vzbudili zájem veřejnosti, výzkumníci už dříve svišťům založili účet na platformě OnlyFans, kde se většinou sdílí sexuální obsah. Podařilo se jim na sviště vybrat $100,000, což je víc než 2 miliony korun. Naše volejbalistky čeká osmifinále mistrovství Evropy. Reprezentační výběr vyzve dnes večer v Brně Švédsko. V dosud posledním měření sil národní tým se Severankami prohrál. Kapitánka volejbalistek Michaela Mlejnková ale věří v úspěch. Pozitivní dojem měla už z bojů v základní skupině.
4: Ten první zápas byl hodně nervózní, byli jsme nervózní, protože jsme hráli první zápas před našima fanouškama, chtěli jsme se prostě ukázat, ale jsem strašně ráda, jak jsme to zvládli. Máme 4 vítězství z 5, což si myslím, že je skvělý, že bychom to brali. Kdyby nám to někdo řekl před turnajem, vlastně všema 10, takže pozitivně to hodně hodnotím.
1: Osmifinále evropského šampionátu mezi našimi volejbalistkami a Švédkami začíná v Brně za hodinu. Zítra čekáme hodně sluníčka, během dne se objeví i mraky, na hory přinesou i přehánky. Naměříme maximálně 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

0: večer, to už jsem skoro spal. Když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Český impuls.

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: lehce snou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. Obří fotbalová hvězda věší reprezentační kopačky na hřebík. Argentinec Lionel Messi oznámil, že v 39 letech končí reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa. V roce 2014 a letos si připsal stříbro. Osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího hráče světa své rozhodnutí fanouškům sdělil na Instagramu. Celkem Messi odehrál za Argentinu 207 utkání a gólů má na kontě 125. Posledním zápasem v národním týmu pro něj bylo finále světového šampionátu v Americe, ve kterém jeho Američané podlehli 0-1 po prodloužení Španělsku. Lionel Messi je jediným hráčem, který vyhrál světový šampionát do 20 let, olympiádu a seniorské mistrovství světa. Polovina obchodníků klame zákazníky při určování slev. Zjistila to Česká obchodní inspekce. Cílem kontrolní akce bylo ověřit, jestli prodávající při poskytování slev informují spotřebitele o nejnižší ceně za posledních 30 dnů a jestli slevu z této ceny odvozují. Inspekce v druhém letošním čtvrtletí zjistila pochybení u víc než 50% případů. Informuje o tom mluvčí ČOIKy František Kotrba.
2: Nejčastějším zjištěním bylo v 60 případech užití nekalých obchodních praktik. Dalším častým zjištěním bylo porušení ustanovení paragrafu 12a, který se týká informací o slevě a údajů o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy.
1: Česká obchodní inspekce kontrolovala kamenné i internetové obchody. Od dubna do června rozdala přes 120 pokut za necelých 24 milionů korun. Do 54 základních škol v Ostravě nastoupí letos asi 20 tisíc žáků. Prvňáčků je o 160 víc než loni. Do lavicích zítra usedne poprvé přes 3 tisíce. Celkový trend je ale opačný. V příštích letech se očekává razantní úbytek malých dětí. V budoucnu se budou školy zavírat. Prvním krokem je slučování.
3: V praxi to znamená, že přejdou pod jedno vedení, ale všechny budovy v tuto chvíli zůstávají otevřené a děti budou dál chodit na stejná místa. Situace se bude měnit postupně, protože od roku 2029 každá škola bude muset mít více než 180 dětí. Aktuálně jsou kapacity ostravských škol a školek dostatečné. Samozřejmě o některé mají rodiče mimořádný zájem, takže mají velký převis. Klasicky je to základní škola Ostrčilova Matiční a generála Zdeňka Škarvady.
1: V Polsku vyšetřují požár v továrně na drony. Ve skladu a výrobní hale začalo hořet krátce po půlnoci v noci na dnešek. Oheň se podařilo rychle uhasit a událost se obešla bez zranění. Informuje o tom agentura PAP s odvoláním na vyjádření policie a majitele závodu. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Policie dosud nevyloučila žádnou možnost, včetně sabotáže. Zítra se přechodně objeví na obloze mraky, sprchne z nich ale hlavně na horách. Nejvyšší teploty mají být mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy bude až 27. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

budu starým mužem, budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starým mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už.

objevil. A v tu chvíli jsme spatřili, jak velký je náš cíl. Ten křižník začal pálit hned a spustila se řeš. Já řek si hochu domů, už sotva dopluješ. Buď mi, anebo oni se na dno dostane.

Ale trvalo to 7 dní, než na moři byl klid. Pak obr jako po fámu žíznivě začal pít a klesal ke dnu najednou a točil se jak vor. A my jsme na to koukali, jak na nejlepší fór.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní,

po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: I takhle hraje Český Impuls. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod chcete, jen si načte říct. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Pěkný večer. U Svojkovic na Jihlavsku hoří už několik hodin suchá tráva a les na ploše 2000 metrů čtverečních. Hasiči kvůli tomu vyhlásili 3 ze 4 stupňů požárního poplachu. Víc než hodinu jim pomáhal vrtulník. K ohni u Svojkovic se podle mluvčí hasičů vracel 25krát. K události vyrazilo 19 jednotek hasičů. Vrchní soud potvrdil trest pro europoslankyni Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie tak platí rozhodnutí o 3leté podmínce i peněžitém trestu ve výši 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné, ještě je ale možné podat dovolání. Obhájce Naďové Josef Bartončík řekl, že bývalá spolupracovnice premiéra Babiše tohoto práva využije a zváží i ústavní stížnost.
2: Ústavní stížnost je další mimořádný opravný prostředek, ale nejdřív musím vyčerpat všechny předchozí opravné prostředky mimořádné, kterým je dovolání.
1: Europoslankyně Naďová k soudu nepřišla, v minulosti vinu odmítla. V kauze je obžalovaný i premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Sněmovna ho ale nevydala ke stíhání. Soudy tak o něm rozhodovat nemůžou, dokud má Babiš poslaneckou imunitu. Proces premiér dlouhodobě označuje za politický. Říčany u Prahy mají novou základní školu. Vznikla na louce uprostřed bytové zástavby na Komenského náměstí. Podle radnice jde o největší dřevěnou školní budovu v Česku v takzvaném pasivním standardu. Vytápějí ji tepelná čerpadla, část elektřiny vyrábějí fotovoltaické panely. Součástí budovy jsou zelené střechy a systém hospodaření s dešťovou vodou. Ředitel školy Adam Kobr chce moderních prvků využít.
3: Chceme naučit učitele s nimi zacházet, takže ze všeho nejdřív musíme investovat do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a následně to zapojit. Co se týče zelených střech, tak máme pracovní činnosti, sekci pěstitelství a bývalý pan ředitel si tuto sekci vzal na starosti a bude se dětem věnovat i na venkovních zahradách.
1: Nová škola pojme 540 dětí. Kromě tříd je tam také knihovna, odborné učebny, kuchyň s jídelnou, sportovní hala i venkovní sportoviště. Dopravu na silnici číslo 35 u Hrádku nad Nisou na Liberecku odpoledne asi na 4 hodiny omezila srážka 7 aut. Zranění při ní utrpělo 8 lidí. Všichni jsou poranění lehce. Agentuře ČTK to řekl mluvčí krajské záchranné služby. Krátce před 7 večer policie na síti X uvedla, že silnice je už průjezdná bez omezení. Nový školní rok začne pod slunečnou oblohou, sprchnout by mělo hlavně na horách. Maximální teploty budou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy má být až 27. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Cozzi, na motorce.

Jindřicha Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Domá pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Pražské fakultní nemocnici Bulovka vyšetřují kriminalisté případ popálené rodičky. 24letá žena utrpěla minulý týden popáleniny přímo během císařského řezu. Mluvčí pražské policie agentuře ČTK řekl, že sama rodička trestní oznámení zatím nepodala a policie se tak o případu dozvěděla z médií. Až podle toho, co zjistí, se bude rozhodovat, jestli se jedná o podezření z protiprávního jednání. Podle informací deníku N chtěli zdravotníci v závěru císařského řezu ženě zastavit krvácení. Od chirurgického přístroje ale vzplál oheň v době, kdy byla pacientka potřená dezinfekcí. Na 15% těla utrpěla popáleniny 2. a 3. stupně. Zraněná je na vnitřních stranách stehen, bocích, podbřišku a genitáliích. Událost vyšetřuje i sama nemocnice. Žáci se připravují na stresové období. Po 2měsíčních prázdninách se zítra znovu vrátí do lavic. Podle průzkumu organizace UNICEF platí školní povinnosti za jeden z nejčastějších zdrojů nepohody a stresu. Potvrzuje to také anketa Rádia Impuls. Rozporuplné pocity mají před začátkem školy i námi oslovené žačky z Prahy.
2: Už jdu do druháku na střední, mám strach z toho, že už to nebudu stíhat.
3: Bude to velký stres, protože tenhle rok budu psát přijímačky, protože jdu do devítky.
2: Tím, že jsem na všeobecném oboru, tak musím trávit extrémní čas nad věcma, který v životě nebudu potřebovat a ani je nechci potřebovat.
1: Školy také trápí nedostatek psychologů. Zároveň je důvěra k nim velmi nízká. Na školního psychologa nebo třídního učitele by se v případě problémů obrátilo jen 6 dětí ze 100. Desetina dětí navíc tvrdí, že své trable nechce řešit s nikým.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Pole, zahrady, vinohrady, tam všude je na jihu a východě Moravy znát nebývalé sucho. Sklizeň letos moc radosti nenadělá.
4: Když zahrádkáři vykopou z důlků brambory, lezou jim oči z jejich důlků. Sucho značky Ultra dodává jen minihlízy a tak malé brambory nikdo nepamatuje. Nedostatek vláhy je znát úplně všude. Pěstitelé kukuřice a cukrovky budou rovněž sčítat škody ze sucha. Ani ovocnáři z vinaři nejásají. Sklízejí se švestky a rané odrůdy hroznou. V tomto vody zcela prostém roce jsou ještě jejich stavy třeba na Slovácku docela potěšující. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Lisabonský dopravní podnik chce vstoupit po druhé do stejné řeky. Nově nechá postavit lanovku Elevador da Gloria, kterou loni v září zničila nehoda se 16 mrtvými. Uvedl to dnes podle médií šéf podniku. Nová lanovka by měla zajistit nejvyšší standardy bezpečnosti. Dopravní podnik by chtěl spustit její provoz v roce 2029. Připomenu, že podle vyšetřování nehodu způsobila závada na laně, které neodpovídalo bezpečnostním standardům. Dopravní podnik naopak tvrdil, že prováděl 4leté generální kontroly a kromě nich také kontroly měsíční, týdenní i denní. Ze 16 obětí tvořili 11 zahraniční turisté. České volejbalistky v Brně dohrály. Do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily, když v osmifinále podlehly Švédsku 0-3 na sety. Nezopakují tak 8. místo z roku 2023. Zítra můžou přechodně sluníčko doplnit mraky, hlavně na horách ojediněle i přeháňkové. Naměříme do 25 stupňů, na jihu Moravy může být až 27. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluku 15 let. Kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích.

zatím všem loukám, co kvetou. Motýl prvních dotyků, rozpaků a pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy dá.

klásek, když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vyni,

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé, vždyť polé.

a říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Požár suché trávy a lesa u Svojkovic na Jihlavsku se přestal šířit. Oheň na ploše 2000 metrů čtverečních dostali hasiči pod kontrolu kolem 9:30 večer. Kvůli plamenům vyhlásili 3 ze 4 stupňů požárního poplachu. S hašením pomáhal déle než hodinu vrtulník, který se na místo vracel 25krát. U události zasahovalo 19 jednotek hasičů. Schodek státního rozpočtu dál poroste. Pro příští rok počítá s deficitem ve výši 389 miliard korun. Návrh na vládu přinesla ministryně financí Alena Schillerová. Výše schodku tak bude ještě o téměř 80 miliard vyšší než na letošek schválených 310 miliard korun. Schillerová po jednání kabinetu prohlásila, že vyšší zadlužení naše země potřebuje.
2: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou jinou alternativu.
1: Schodek 389 miliard je druhý nejvyšší v historii Česka. První nejvyšší byl také za Babišovy vlády po roce 2021, kdy hospodaření státu v době pandemie COVID-19 skončilo schodkem téměř 420 miliard korun. Podle analytiků je navržený schodek rozpočtu na příští rok překvapivě vysoký. Rychlejší zadlužování podle nich pravděpodobně zdraží hypotéky. Podle opozice je plánovaný schodek nezodpovědný politický zločin, který v době růstu nedává smysl. Při nehodě 7 aut na Liberecku se zranilo 8 lidí. Všichni jsou poranění lehce, do nemocnice ale záchranáři odvezli většinu z nich. Srážka 7 aut dnes odpoledne zhruba na 4 hodiny omezila dopravu na silnici číslo 35 u Hrádku nad Nisou. Silnici se podle policejních informací podařilo zprovoznit kolem 7 večer. S odstraňováním následků nehody pomáhali i hasiči, kteří zajistili místo dopravní nehody a provedli protipožární opatření. Do 54 základních škol v Ostravě nastoupí letos přibližně 20 tisíc žáků. Prvňáčků je o 160 víc než loni, do lavicích zítra usedne poprvé přes 3 tisíce. Celkový trend je ale opačný. V příštích letech se očekává razantní úbytek malých dětí. V budoucnu se budou školy zavírat. Prvním krokem je slučování.
3: V praxi to znamená, že přejdou pod jedno vedení, ale všechny budovy v tuto chvíli zůstávají otevřené a děti budou dál chodit na stejná místa. Situace se bude měnit postupně, protože od roku 2029 každá škola bude muset mít více než 180 dětí. Aktuálně jsou kapacity ostravských škol a školek dostatečné. Samozřejmě o některé mají rodiče mimořádný zájem, takže mají velký převis. Klasicky je to základní škola Ostrčilova, Matiční a generála Zdeňka Škarvady. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
1: Blesková povodeň v americkém Grand Canyonu o víkendu zabila 2 lidi. V Národním parku na západě Spojených států se našla jejich těla. S odkazem na zástupce parku to píše agentura AP. Dalších 15 osob se stále pohřešuje a pátrání po nich pokračuje. Meteorologové varují, že oblíbenou turistickou destinaci mohou kvůli dešti a bouřkám zasáhnout povodně znovu. O víkendu si blesková povodeň v oblasti Bright Angel Creek vyžádala evakuace 60 osob. Strhla balvany do řeky Colorado a poškodila jediné vodovodní potrubí, které zásobuje turisty i místní obyvatele. V důsledku toho platí pro stálé obyvatele přísná omezení spotřeby vody. Turisté mají zakázaný pobyt v chatách a hotelech uvnitř parku. Zítra čekáme hodně sluníčka, během dne se objeví i mraky, na hory přinesou i přeháňky. Naměříme maximálně 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Polovina obchodníků klame zákazníky při určování slev. Zjistila to Česká obchodní inspekce. Cílem kontrolní akce bylo ověřit, jestli prodávající při poskytování slev informují spotřebitele o nejnižší ceně za posledních 30 dnů a jestli slevu z této ceny odvozují. Inspekce v druhém letošním čtvrtletí zjistila pochybení u víc než 50% případů. Informuje o tom mluvčí ČOIKy František Kotrba.
2: Nejčastějším zjištěním bylo v 60 případech užití nekalých obchodních praktik. Dalším častým zjištěním bylo porušení ustanovení paragrafu 12a, který se týká informací o slevě a údajů o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy.
1: Česká obchodní inspekce kontrolovala kamenné i internetové obchody. Od dubna do června rozdala přes 120 pokut za necelých 24 milionů korun. Mladí dospělí Slováci začali odkládat založení rodiny. Přestože by většina párů chtěla mít děti, nemůžou si je dovolit. Problémem jsou často finance, ale i nedostupnost bydlení nebo strach z války.
3: Za posledných 30 rokov klesol počet živonarodených dětí o viac než tretinu. Slovensko má historicky najnižšiu pôrodnosť za posledných 100 rokov. Rodí sa už menej detí než počas druhej svetovej vojny. Predlžujú sa obdobia bez detí do 30. veku života, skracuje sa tak čas na realizáciu materstva. Rastie i počet bezdetných žien. Drvivá väčšina párov sa podľa prieskumu bojí, do akého sveta by dieťa priviedli. Ako druhý dôvod uvádzajú strach z budúcnosti. Josef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Rádio Impuls. Správy dôležité pro život.
1: Školáci v Přerově můžou počítat s novinkami. Starší žáci v jídelnách dostanou větší porce, nově se můžou přihlásit online a v některých jídelnách budou samoobslužné zóny pro vracení nádobí i pulty s ovocem a zeleninovými saláty. Zařízení školního stravování Přerov, které zastřešuje zdejší školní jídelny, chce také pilotně vyzkoušet systém školních svačinek, kdyby si školáci svačiny vyzvedávali a jedli o velké přestávce ve školní jídelně. Vědci v Kolorádu si posvítili na tlusté sviště. Vítězem prvního ročníku soutěže Týden tlustého sviště se stal svišť Dawn, vážící 6 kilogramů. Ohlasy příznivců soupeřil s dalšími 7 svišti žlutobřichými, kteří před zimním spánkem přibírají na váze. Soutěž pořádají vědci z desítky let trvajícího projektu Biologické laboratoře Rocky Mountain. Na něj dopadly vládní škrty ve financování vědy. Aby tak vzbudili zájem veřejnosti, výzkumníci už dřív svišťům založili účet na platformě OnlyFans, kam většinou lidé dávají obsah sexuálního charakteru. Zemřel bývalý brankář fotbalové Sparty Jaroslav Olejár. Bylo mu 67 let. O úmrtí dvojnásobného mistra Československé ligy informoval letenský klub na sociální síti X. Nejpamátnější utkání odchytal za Spartu hned v úvodu svého angažmá, kdy v prvním kole poháru UEFA přispěl k domácí výhře 3-2 nad Reálem Madrid a k postupu přes španělský velkoklub. Po konci ve Spartě se Olejár vrátil na rodné Slovensko. U fotbalu zůstal i po hráčské kariéře jako trenér. Zítra se přechodně objeví na obloze mraky, sprchne z nich ale hlavně na horách. Nejvyšší teploty mají být mezi 20 a 25 stupni. Na jihu Moravy bude až 27. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak větmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Tresty pro opilce za volantem by se mohly zpřísnit. V nové legislativě to navrhuje Ministerstvo spravedlnosti. Šéf rezortu Jeroným Tejc se přitom odvolává na konkrétní problémy z praxe. V té souvislosti připomněl tragickou nehodu u Doubravníku na Brněnsku, kdy řidič pod vlivem alkoholu boural s autem plným dětí. Jedno z nich nehodu nepřežilo. Podle ministra Tejce je na místě, aby tresty za fatální nehody při řízení v opilosti nebo pod vlivem drog byly mnohem tvrdší.
2: S tím, že v takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
1: Návrh je součástí širšího balíku změn. Jejich součástí je také zavedení trestnosti agresivní jízdy. Týkat se má například najíždění na jiná vozidla, jejich vytlačování nebo vybržďování. V pražské fakultní nemocnici Bulovka vyšetřují kriminalisté případ popálené rodičky. 24letá žena utrpěla minulý týden popáleniny přímo během císařského řezu. Mluvčí pražské policie agentuře ČTK řekl, že sama rodička trestní oznámení zatím nepodala a policie se tak o případu dozvěděla z médií. Až podle toho, co zjistí, se budou policisté rozhodovat, jestli se jedná o podezření z protiprávního jednání. Podle informací deníku N chtěli zdravotníci v závěru císařského řezu ženě zastavit krvácení. Od chirurgického přístroje ale vzplál oheň v době, kdy byla pacientka potřená dezinfekcí. Na 15% těla utrpěla popáleniny 2. a 3. stupně. Zraněná je na vnitřních stranách stehen, bocích, podbřišku a genitáliích. Událost vyšetřuje i sama nemocnice. Poptávkové autobusy v Jablonci nad Nisou začnou jezdit na nových místech. Zájem o ně totiž roste. Mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová vysvětluje, že se lidé z centra nově dostanou i do dalších okrajových částí města.
3: Od úterý bude linka ve standardním provozu v pracovní dny v ranních a odpoledních hodinách. 7-místní elektrický vůz bude možné si nově objednat i pro dopravu z autobusového nádraží do oblasti Kynastu a také do Lukášovského údolí.
1: 7-místné elektromobily zvládnou na poptávkových linkách přepravit i kočárky nebo vozíčkáře. Menší vozy navíc projedou i do míst, kam se nevejdou velké autobusy. Platí na ně stejná jízdenka jako na MHD v Jablonci nad Nisou. Lidé si je ale musí předem objednat na webu jablonecké dopravní nebo na speciálním telefonním čísle. Černohorská policie pátrá po podezřelém z trojnásobné vraždy na střelnici. Má za to, že 30letý Rus zavraždil 3 zaměstnance střelnice a poté utekl se zbraněmi a municí. Úřady dosud nezveřejnily možné motivy vražd. Podle agentury AFP ale policie vyvěsila fotografie hledaného. Po činu podezřelý ujel autem jedné z obětí. Vůz policie později našla prázdný. V několika městech regionu vznikly zátarasy a policie varovala, aby obyvatelé byli opatrní. Obří fotbalová hvězda pověsila reprezentační kopačky na hřebík. Argentinec Lionel Messi oznámil, že v 39 letech končí reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa. V roce 2014 a letos si připsal stříbro. Osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího hráče světa své rozhodnutí fanouškům sdělil na Instagramu. Celkem Messi odehrál za Argentinu 207 utkání a gólů má na kontě 125. Posledním zápasem v národním týmu pro něj bylo finále světového šampionátu v Americe, ve kterém jeho Američané podlehli 0-1 po prodloužení Španělsku. Lionel Messi je jediným hráčem, který vyhrál světový šampionát do 20 let, olympiádu i seniorské mistrovství světa. Nový školní rok začne pod slunečnou oblohou, sprchnout by mělo hlavně na horách. Maximální teploty budou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy má být až 27. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám tyšíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Školáci se probudí do nového školního roku. Po dvou měsících jim skončily letní prázdniny. Podle odhadů ministerstva školství usedne do lavic poprvé asi 115 tisíc prvňáků. Začínající školní rok ale přinese také řadu změn v legislativě. Třeba omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách, které mají alespoň 15 dětí. Na změny si naopak počkají školní jídelny. I v tomto školním roce budou smět vařit podle starých pravidel, když ministerstvo prodloužilo přechodné období o jeden rok. Říčany u Prahy mají novou základní školu. Vznikla na louce uprostřed bytové zástavby na Komenského náměstí. Podle radnice jde o největší dřevěnou školní budovu v Česku v takzvaném pasivním standardu. Vytápějí tepelná čerpadla, část elektřiny vyrábějí fotovoltaické panely. Součástí budovy jsou zelené střechy a systém hospodaření s dešťovou vodou. Ředitel školy Adam Kobr chce moderních prvků využít.
1: Chceme naučit učitele s nimi zacházet, takže ze všeho nejdřív musíme investovat do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a následně to zapojit. Co se týče zelených střech, tak máme pracovní činnosti, sekci pěstitelství a bývalý pan ředitel si tuto sekci vzal na starosti a bude se dětem věnovat i na venkovních zahradách.
0: Nová škola pojme 540 dětí. Kromě tříd je tam také knihovna, odborné učebny, kuchyň s jídelnou, sportovní hala i venkovní sportoviště. VZP chce medikům nabídnout skoro 500 000. Všeobecná zdravotní pojišťovna věří, že tak naláká do regionu, kde doktoři chybí, až 315 lékařů. Studujícím bude nabízet 480 tisíc korun, pokud tam po dokončení studia zůstanou 5 let. Pro letošní rok má VZP vyhrazených 90 milionů korun pro praktiky, pediatry a dorostové psychiatry. Dětského praktika VZP hledá asi na třetině Česka. Praktického lékaře pro dospělé pro přibližně čtvrtinu. Dětští psychiatři scházejí v celé zemi.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Pole, zahrady, vinohrady, tam všude je na jihu a východě Moravy znát nebývalé sucho. Sklizeň letos moc radosti nenadělá.
3: Když zahrádkáři vykopou z důlků brambory, lezou jim oči z jejich důlků. Sucho značky Ultra dodává jen minihlízy a tak malé brambory nikdo nepamatuje. Nedostatek vláhy je znát úplně všude. Pěstitelé kukuřice a cukrovky budou rovněž sčítat škody ze sucha. Ani ovocnáři z vinaři nejásají. Sklizejí se švestky a rané odrůdy. Hroznů. V tomto vody zcela prostém roce jsou ještě jejich stavy třeba na Slovácku docela potěšující. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
0: Ultrarychlá móda vyjde Francouze draho. Ode dneška za ní Francie totiž zavedla poplatek. Ten má postupně narůst na 20 eur, tedy v přepočtu víc než 480 korun za kus. Opatření míří podle agentury AFP hlavně na velké, často asijské internetové platformy, jako je Shein, Temu nebo třeba AliExpress. Kritici upozorňují na škodlivé dopady této ultrarychlé módy, nejen na životní prostředí, ale také na ekonomiku. Program prvního kola US Open dnes uzavře pětice českých tenistek. Na newyorském Grand Slamu čeká premiéra v hlavní soutěži Nikolu Bartuňkovou, Dariu Vidmanovou, Lucii Havlíčkovou a Gabrielu Nacin. Po druhé se ve Flushing Meadows představí Tereza Valentová. Včerejšek byl pro české hráčky úspěšný. Do druhého kola postoupily Karolína Muchová, Marie Bousková i Linda Nosková. Naopak Grand Slamový turnaj skončil pro Sáru Bejlek. České volejbalistky na evropském šampionátu skončily před branami čtvrtfinále. V brněnském osmifinále podlehly Švédsku 0-3 na sety. Češky tak nebudou mít šanci zopakovat si osmé místo z roku 2023. Vítězné Švédky zítra narazí na úřadující mistryně světa z Itálie. Dnes můžou přechodně sluníčko doplnit mraky, hlavně na horách ojediněle i přehánkové. Naměříme do 25 stupňů, na jihu Moravy může být až 27. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tresty pro opilce za volantem by se mohly zpřísnit. V nové legislativě to navrhuje Ministerstvo spravedlnosti. Šéf rezortu Jeroným Tejc se přitom odvolává na konkrétní problémy z praxe. V té souvislosti připomněl tragickou nehodu u Doubravníku na Brněnsku, kdy řidič pod vlivem alkoholu boural s autem plným dětí. Jedno z nich nehodu nepřežilo. Podle ministra Tejce je na místě, aby tresty za fatální nehody při řízení v opilosti nebo pod vlivem drog byly mnohem tvrdší.
1: S tím, že v takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
0: Návrh je součástí širšího balíku změn. Jejich součástí je také zavedení trestnosti agresivní jízdy. Týkat se má například najíždění na jiná vozidla, jejich vytlačování nebo vybržďování. V pražské fakultní nemocnici Bulovka vyšetřují kriminalisté případ popálené rodičky. 24letá žena utrpěla minulý týden popáleniny přímo během císařského řezu. Mluvčí pražské policie agentuře ČTK řekl, že sama rodička trestní oznámení zatím nepodala a policie se tak o případu dozvěděla z médií. Až podle toho, co zjistí, se budou policisté rozhodovat, jestli se jedná o podezření z protiprávního jednání. Podle informací deníku N chtěli zdravotníci v závěru císařského řezu ženě zastavit krvácení. Od chirurgického přístroje ale vzplál oheň v době, kdy byla pacientka potřená dezinfekcí. Na 15% těla utrpěla popáleniny 2. a 3. stupně. Zraněná je na vnitřních stranách stehen, bocích, podbřišku a genitáliích. Událost vyšetřuje i sama nemocnice. Poptávkové autobusy v Jablonci nad Nisou začnou jezdit na nových místech. Zájem o ně totiž roste. Mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová vysvětluje, že se lidé z centra nově dostanou i do dalších okrajových částí města.
2: Od úterý bude linka ve standardním provozu v pracovní dny v ranních a odpoledních hodinách. 7-místný elektrický vůz bude možné si nově objednat i pro dopravu z autobusového nádraží do oblasti Kynastu a také do Lukášovského údolí.
0: 7-místné elektromobily zvládnou na poptávkových linkách přepravit i kočárky nebo vozíčkáře. Menší vozy navíc projedou i do míst, kam se nevejdou velké autobusy. Platí na ně stejná jízdenka jako na MHD v Jablonci nad Nisou. Lidé si je ale musí předem objednat na webu jablonecké dopravní nebo na speciálním telefonním čísle. Černohorská policie pátrá po podezřelém z trojnásobné vraždy na střelnici. Má za to, že 30letý Rus zavraždil 3 zaměstnance střelnice a poté utekl se zbraněmi a municí. Úřady dosud nezveřejnily možné motivy vražd. Podle agentury AFP ale policie vyvěsila fotografie hledaného. Po činu podezřelý ujel autem jedné z obětí. Vůz policie později našla prázdný. V několika městech regionu vznikly zátarasy a policie varovala, aby obyvatelé byli opatrní. Obří fotbalová hvězda pověsila reprezentační kopačky na hřebík. Argentinec Lionel Messi oznámil, že v 39 letech končí reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa. V roce 2014 a letos si připsal stříbro. Osminásobný držitel